0: 60-letého muže. Stalo se to přímo na mostě, kam se krokodýl dostal z řeky, když byla velká voda. Části člověka našla policie v břiše zvířete a kromě toho dalších ještě 6 párů bot. Krokodýl nilský patří mezi obávané predátory v Africe a jeho kousnutí patří v živočišné říši k nejsilnějším. Je například 8x silnější než u dospělého žraloka bílého. Živí se hlavně rybami, ale snadno uloví i buvoly, antilopy, mladé hrochy nebo mladé slony. Teď snědl i hotelového manažera.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká ta přeháňka. Teploty do 20 stupňů Celsia v jihočeském, jihomoravském a zlínském kraji může být i 23. Tak přeju krásný sváteční víkend.

0: každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A celé Česko zdraví Láďa Jakub. Předseda Senátu připomněl, jak vznikla druhá světová válka. V bývalém koncentračním táboře u západočeského Sokolova otevřeli muzeum. A část Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku na severu Čech zůstává pro turisty zavřená. A tady jsou podrobnosti. Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně mysleli, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to dnes na pražských Olšenských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. V dnešní době je podle něj čím dál důležitější si říkat, co druhé světové válce předcházelo. Ukrajinský velvyslanec Vasil Zvarič připomněl, že k vítězství v druhé světové válce významně přispěl i ukrajinský národ. V bývalém protileteckém krytu ve Svatavě u Sokolova je nová takzvaná interaktivní expozice. Ta připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře, které tam byly týrané. Tábor byl osvobozen 7. května před 81 lety americkou armádou. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo Sdružení Paměť národa spolu s městy sem Svatava. Betonový bunkr je jediným místem, které ze svatavského tábora zbylo. Tvůrci expozice vycházeli z dostupných archivních zdrojů a vlastních recenzí, jak říká Zdeňka Kučerová z Paměti národa.
2: Intenzivně jsme spolupracovali taky s historikem Vladimírem Bruženákem, který se tomuto tématu vlastně věnoval a vydal knihu, která vlastně vypovídá o těch vězněných ženách. A taky samozřejmě s muzeem v Sokolově, kde je umístěna ta fyzická sbírka nálezů, které se vlastně tady na tom místě toho tábora našly. Takže bylo to takový jako komplexní výzkum, šerše, které jsme se snažili dát dohromady a potom ho prezentovat minimalistickou a srozumitelnou formou.
1: Ženský koncentrační tábor ve Svatavě patřil k pobočním táborům koncentračního tábora Flossenbürg a prošly jim tisíce žen víc než 10 národností. Nejvyšší počet vězeňkyň tu byl na konci války, když se do tábora dostaly i ženy z jiných lágrů při takzvaných pochodech smrti. Od Francouzek a Polek přes Rusky, Romky až po české vězeňkyně. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku zůstává po požáru zavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3-hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou. Centrem Prahy odpoledne prošel recesistický průvod, který zahájil 14. ročník studentského Majálesu. Zúčastnilo se ho zhruba 100 mladých lidí v kostýmech. Převlečení byly například za pralidi či bandity. Majáles je důležitou součástí české kultury, říká Kateřina Škorvánková ze spolku Studentský Majáles, který akci pořádal.
3: Studentstvo má hlas, který má být slyšet, a Studentský Majáles je místo, kde může být slyšet a kde dostávají vlastně všichni studenti a studentky prostor ukázat, co umí, o čem přemýšlí, nad čím si lámu hlavu a tak.
1: Jednodenní studentský festival vyvrcholil odpoledne v kampusu Hybernská. Nabídl studentské kapely, divadla nebo autorské čtení a debaty.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká přeháňka, teploty do 20 stupňů. 23 stupňů naměříme v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Neděle pak bude teplejší, muž bez přeháněk a s teplotami až na 26.
0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

ti zůstat. Život je dlouhá věta, však tohle ráno nám stačí jedno slovo, a to ano. Krok za krokem, den za

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Premiér dostal na Hradě vynadáno, přišel pozdě, prý bez omluvy. Hejtman v Ústí nad Labem zvýhodňuje některé učitele a krokodýl na mostě v Jižní Africe sežral člověka. Toho mnohem víc teď v dalších zprávách s Láďou Jakubem. Vítejte. Letecký provoz v Praze odpoledne narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu muselo být odkloněné až do rakouské Vídně. Několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Jděte pozdě, domluvili jsme se na 8:30 a je 3:15. Těmito slovy vynadal prezident Petr Pavel premiérovi Andreji Babišovi, když přišel pozdě na domluvenou schůzku bez omluvy. Je to neslušné, vytkl mu. Babiš se brání slovy, že není prezidentův podřízený a prý žádal schůzku posunout. Nebylo mu prý vyhověno. Oba politici se potom odebrali jednat hlavně o tom, kdo bude Českou republiku zastupovat na červencovém summitu NATO v turecké Ankaře. Opět se ale neshodli. Na jižní a východní Moravě a také na části Hané dál trvá riziko vzniku požárů. Výstraha meteorologů na nebezpečí platí pro Jihomoravský, Zlínský a část Olomouckého kraje. Lidé by neměli rozdělávat ohně nebo vypalovat trávu. Důvodem nebezpečí je přetrvávající sucho. Víc k varování říká za Český hydrometeorologický ústav Štefan Hanžák.
2: Výstraha pro upřesnění zůstává v platnosti do půlnoci na pondělí 11. května pro Jihomoravský, Zlínský a jih Olomouckého kraje. Pondělí 11. května očekáváme srážky na většině území, a tedy vyšší riziko vzniku požáru by mělo pominout.
1: Matikáři a chemikáři na severu Čech dostanou 200 tisíc. Ústecký kraj poskytne i v příštím školním roce náborový příspěvek 200 tisíc korun učitelům matematiky nebo chemie. Samospráva na to v rozpočtu vyčlenila 4 miliony, řekl ústecký hejtman Richard Brabec. Cílem motivačního programu je podle něj získat pro střední školy učitele vybraných předmětů.
3: Jsou zaměřeny hlavně na vybrané předměty, které jsou těmi takové ty úzko profilovější, jako je třeba matematika, chemie, fyzika, angličtina, němčina, informatika a také na odborné předměty, jako jsou třeba v oblasti strojírenské výroby, elektrotechnika a řadu dalších. Počítáme, že o to bude zájem.
1: Ústecký kraj na severu Čech taky pokračuje v podpoře nadaných žáků. Naposledy schválil rozdělení 814 tisíc mezi 33 studentů. Krokodýl v Jihoafrické republice sežral 59-letého muže. Stalo se to přímo na mostě, kam se krokodýl dostal z řeky, když byla velká voda. Části člověka našla policie v břiše zvířete a kromě toho dalších ještě 6 párů bot. Krokodýl nilský patří mezi obávané predátory v Africe a jeho kousnutí patří v živočišné říši k nejsilnějším. Je například 8x silnější než u dospělého žraloka bílého. Živí se hlavně rybami, ale snadno uloví i buvoly, antilopy, mladé hrochy nebo mladé slony. Teď snědl i hotelového manažera.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká ta přeháňka. Teploty do 20 stupňů Celsia, v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji může být i 23. Tak přeju krásný sváteční víkend.

co si opravdu cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A celé Česko zdraví Láďa Jakub. Předseda Senátu připomněl, jak vznikla druhá světová válka. V bývalém koncentračním táboře u západočeského Sokolova otevřeli muzeum. A část Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku na severu Čech zůstává pro turisty zavřená. A tady jsou podrobnosti. Druhé světové válce předcházelo selhání demokratů a demokratických zemí, které si naivně mysleli, že když ustoupí diktátorovi, že se s tím spokojí a že bude mír. U příležitosti připomínky 81. výročí konce druhé světové války to dnes na pražských Olšenských hřbitovech řekl předseda Senátu Miloš Vystrčil. V dnešní době je podle něj čím dál důležitější si říkat, co druhé světové válce předcházelo. Ukrajinský velvyslanec Vasil Zvarič připomněl, že k vítězství v druhé světové válce významně přispěl i ukrajinský národ. V bývalém protileteckém krytu ve Svatavě u Sokolova je nová takzvaná interaktivní expozice. Ta připomíná osudy žen vězněných za druhé světové války v tamním ženském koncentračním táboře, které tam byly týrané. Tábor byl osvobozen 7. května před 81 lety americkou armádou. Expozici nazvanou Každá z nás měla v očích strach vytvořilo Sdružení Paměť národa spolu s městy Sem Svatava. Betonový bunkr je jediným místem, které ze svatavského tábora zbylo. Tvůrci expozice vycházeli z dostupných archivních zdrojů a vlastních recenzí, jak říká Zdeňka Kučerová z Paměti národa.
2: Intenzivně jsme spolupracovali taky s historikem Vladimírem Bruženákem, který se tomuto tématu vlastně věnoval a vydal knihu, která vlastně vypovídá o těch vězněných ženách. A taky samozřejmě s muzeem v Sokolově, kde je umístěna ta fyzická sbírka nálezů, které se vlastně tady na tom místě toho tábora našly. Takže bylo to takový jako komplexní výzkum, které jsme se snažili dát dohromady a potom ho prezentovat minimalistickou a srozumitelnou formou.
1: Ženský koncentrační tábor ve Svatavě patřil k pobočním táborům koncentračního tábora Flossenbürg a prošly jim tisíce žen víc než 10 národností. Nejvyšší počet vězeňkyň tu byl na konci války, když se do tábora dostaly i ženy z jiných lágrů při takzvaných pochodech smrti. Od Francouzek a Polek přes Rusky, Romky až po české vězeňkyně. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko na Děčínsku zůstává po požáru zavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a sjednaní dobrovolní hasiči. V pravidelných 3hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou. Centrem Prahy odpoledne prošel recesistický průvod, který zahájil 14. ročník studentského Majálesu. Zúčastnilo se ho zhruba 100 mladých lidí v kostýmech. Převlečení byly například za pralidi či bandity. Majáles je důležitou součástí české kultury, říká Kateřina Škorvánková ze spolku Studentský Majáles, který akci pořádal.
3: Studentstvo má hlas, který má být slyšet, a Studentský Majáles je místo, kde může být slyšet a kde dostávají vlastně všichni studenti a studentky prostor ukázat, co umí, o čem přemýšlí, nad čím si lámu hlavu a tak.
1: Jednodenní studentský festival vyvrcholil odpoledne v kampusu Hybernská. Nabídl studentské kapely, divadla nebo autorské čtení a debaty.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Sobota přinese sem tam mraky, občas z nich spadne i nějaká přeháňka, teploty do 20 stupňů. 23 stupňů naměříme v Jihočeském, Jihomoravském a Zlínském kraji. Neděle pak bude teplejší, muž bez přeháněk a s teplotami až na 26.

0: Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávají Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Máme sobotu 9. května, první ranní zprávy v 6 na Frekvenci 1 přináší Lucie Šmídová. Vám všem hezkou sobotu, hezké ráno.
2: Dobré ráno. Dron narušil provoz na pražském letišti. V saském Švýcarsku zemřel český turista. Pozor na nehodu na D11 za sjezdem na Český Brod. V německém saském Švýcarsku zahynul v pátek 55-letý český turista. Český manželský pár využil prodlouženého víkendu a zamířil k Labským Pískovcům. Muž se náhle zhroutil na schodech v horní části stezky. Ostatní turisté se ho okamžitě pokoušeli oživit. V oživování pokračovala i záchranná služba. Letecký provoz v Praze v pátek narušil neoprávněný provoz dronu v bezletové zóně ruzyňského letiště Václava Havla. Jedno letadlo kvůli tomu muselo odklonit do Vídně, několik dalších nabralo zpoždění. Policie zadržela jednoho člověka a dron zajistila. Uvedla to na síti X. Slovenský premiér rebeluje. Robert Fico je jediným evropským lídrem na oslavách v Moskvě. Připomíná si tam 81. výročí konce druhé světové války. Na místě jsou kromě Fica zástupci států jako Bělorusko nebo Malajzie.
3: Mám na úvod veľmi nepríjemnú otázku. Ako sa máte?
4: Takto vtipkoval vlani Fico na stretnutí s Putinom a teraz je v Kremli zasa. Ex-premiér Igor Matovič mu odkazuje.
5: Keď sa im ten systém páči, nech tam zostanú.
4: Fico na mieste bojuje o tzv. Lacnú ruskú ropu, aj s ňou však vďaka daniam tankujeme drahšie ako v Česku. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
2: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Římě do třetího kola. 13. hráč světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Štru. 7663.
0: Frekvence 1.
6: Počasí.
2: Teď po ránu máme na mnoha místech mlhy, přes den bude oblačno až polojasno, odpoledne čekejte na horách přehánky. I tady bude oblačnost ubývat a večer bude po celém Česku slunečno. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 stupňů, nejtepleji bude na jihu území, tam naměří 23. Chladno bude na Šumavě, tam čekejte maximálně 16 stupňů.
6: Frekvence 1.
0: Doprava.
2: A bouralo se na hradecké dálnici.
7: Opatrností míjejte dopravní nehodu, která se stala na dálnici D11 na 23,5 km ve směru na Prahu. Zdržení se zde však netvoří. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic. Honza.
2: Na Frekvenci 1 začíná víkendové ráno s Petrem Wagnerem. Hezké ráno.
1: Krásné dobré jitro, příjemný poslech vám všem. To gro z téhleté hodiny je určitě muzika, Reddy Kirkem, Katy Perry nebo Him, Joint Me. A kromě toho už se na vás taky chystá Honza Krausa Blondýna. O čem bude, tak to prozradím už v zápětí. Tak držte vám hezké ráno.
2: Příjemné stávání.

0: 6 hodin, k tomu 14 minut, mějte bezva prodloužený víkend ve společnosti vašeho rádia Frekvence 1. To vám přeje Petr Wagner, tohle je taky sobotní ráno 9. května a co pro vás mám pochystáno v této brzké ranní hodince? Tak jednak to bude rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou, ve které se podíváme na, troufám si říci, vychytaný vynález. Jde o jednu čínskou automobilku Ceres, která si patentovala skrytý záchod pod sedačkou v autě. Ano, podrobnosti vám k tomu sám řekne milovník cestování a řízení Honza Kraus na Frekvenci 1. No a protože jsme hudební rádio s tou nejlepší muzikou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, tak se společně podíváme také na výsledky jednoho vědeckého průzkumu. Díky němuž víme, proč právě skladby z mládí zanechávají v naší paměti tak hlubokou stopu. Sliboval jsem vám muziku, pojďme za ní. Skupina Krištof, Armin van Buuren a nebo taky Roxette Dangerous na Frekvenci 1. Tak bez vás sobotu.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
3: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

0: Jeden k tomu 30 minut, máte v uších víkendové ráno na frekvenci 1, dneska s datem 9. května. Příjemné ráno, pohodové vstávání nebo třeba cestování s další muzikou frekvence 1. Už za malou chvíli Ray Dalton nebo taky slovenský No Name. No a připravená už je i slibovaná rubrika Honzy Krause s blondýnou. Tentokrát se podíváme na jednu čínskou automobilku Seres, která si patentovala skrytý záchod pod sedačkou v autě. Podrobnosti vám k tomu řekne sám milovník cestování Honza Kraus na frekvenci 1, ale až po zprávách.
1: Dobré ráno. V pražském interaktivním centru Zažijte Evropu se dnes lidé mohou zúčastnit debat o dospívání v digitální době nebo o krizi bydlení. Akce se koná u příležitosti Dne Evropy. Radnice v Prostějově zahájila rekonstrukci 60 autobusových čekáren ve městě. Za nové čekárny město zaplatí zhruba 600 tisíc korun. Ceny ropy na světových trzích v pátek dál rostly, a to den poté, co na sebe Spojené státy a Irán vzájemně útočili v Hormuzu

0: vyvolalo pochybnosti o stávajícím příměří.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Dálnice teď projedete plynule, jen pozor, místy hlásíte mlhy, zpomaluje se na hradecké dálnici za Prahu, ale i u Hradce a také na několika místech D3, tak opatrně a šťastnou cestu.
1: Frekvence 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Čínská automobilka Seres si úspěšně patentovala záchod integrovaný pod sedačkou automobilu. Co je na to?
2: Pod sedačkou, jo, takže můžete jet a rovnou jako dělat potřebu. Ne, tak oni se snaží vynalézat nevynalezený, tak se objevují takovýhle bizáry, no.
1: A tak to je fajn, že nemusíte vystupovat, že jo, že si akorát tam se to nějak jenom prohodí nějak, jakože se vysune
2: vaše sedačka. Takhle, blbý je, když to auto třeba roky máte, zvyknete si na to a pak máte auto bez hajzlu. To může být docela problém. Ale ono jako je v tom kus toho symbolu, kterým auto je, protože, jak říká správně Elon Musk, auto nebylo vynalezený na nic jiného než na dopravu. Jeho účel byl dostat vás z jednoho místa na druhý. Ale my jsme si z toho udělali sociální status a tak dále. Z toho vzniká ten záchod. I když vy byste mohla říct, no při cestě je potřeba, ve vlaku máte taky záchod, že jo?
1: No.
2: A tak dále. Nevím, jestli to je jako ve vlaku, že to jde na trať z toho auta.
1: To právě
2: bych nerad za něm jel.
1: Jako tady píšou, že to vyvolává řadu otázek. Technické provedení, skladování odpadních látek, prevence zápachu a tak dále.
2: No, no. A jestli to padá přímo na vozovku, nerad bych se po něm smeknul. Jako.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

Hodin k tomu 43 minut, rádio frekvence 1, hezké dobré jitro a příjemný poslech. Hudba má jedinečnou schopnost nás vracet všechny v čase, stačí pár hudebních tónů nebo pár tónů oblíbené písně a najednou se ocitáme zpátky v okamžicích, které jsme už dávno uložili v hluboké paměti. Vědci dneska dobře vědí, proč právě skladby z mládí zanechávají v paměti tak hlubokou stopu. Výzkumy totiž ukazují, že skladby, které posloucháme v době, kdy se jaksi formuje naše identita, působí prý na mozek jinak než hudba objevená později. Mozek si melodie a texty z téhleté doby pevně spojuje s emocemi a zásadními životními zážitky, no a právě proto se k ním tak snadno vracíme. Tak co kdybyste řekli na hudební návrat do 90. společně s Wickfield, nebo o něco novější Marquez, a nebo taky vám připomenu, jak zní muzika kapely Činasky. Dvě srdce vejpůl, už za chvilku na frekvenci 1.

0: Ano, poznali jste oblíbeného salutéra Pokáče. V příští hodině jeho muzika, anebo taky legenda. It's my... Jasně, Bon Jovi, It's My Life na frekvenci 1. A nebo zaspomínáme a uděláme si taky malý výlet do 90. za Sandrou. Čeká vás toho spousta, stačí jenom vydržet, protože za malou chvíli zprávy, doprava a dozvíte se víc.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A společně s nima taky Lucie Šmídová na frekvenci 1 vám všem hezkou sobotu.
3: Hezké ráno, zahrnutí plateb kartou do EET může skončit u ústavního soudu. Do Českého Švýcarska se vrací turisté. Hokejisté nastoupí na švédských hrách proti Finům. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud vyjmul. Jak informuje Česká televize, podle ministryně financí Aleny Schillerové, ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko zůstává po požáru uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. V pravidelných 3-hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Vodohospodáři upouští Labskou přehradu. Připravují se tak na plánované čištění jejího dna.
4: Předpokládá se, že bude potřeba vytěžit víc než 30 000 kubíků sedimentů na 700 metrech. Hotovo má být do konce září letošního roku. Přehrada by pak měla znovu plně využívat celou kapacitu k zachytávání vody z Krkonoš. Podle správců nádrže se situace s nánosy bahna zhoršila především při předloňských povodních. Masa nánosu se od té doby stále pomalu posouvá směrem k hrázi. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Čeští hokejoví reprezentanti budou dnes na švédských hrách proti Finsku usilovat o druhé vítězství poté, co ve čtvrtek porazili domácí tým 3-1. V brance nastoupí Josef Kořenář. Na střídačce mu bude krýt záda Petr Kváča. Úvodní duel odchytal Dominik Pavlát. Utkání začne ve 12 hodin.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Teď po ránu máme na mnoha místech mlhy, je oblačno až polojasno, bude přes den, odpoledne čekejte na horách přehánky. I tady bude ale oblačnost postupně ubývat a večer bude po celém Česku slunečno. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 15 až 20 stupňů, na jihu území na 23, na Šumavě maximálně na 16.
1: Frekvence 1.
2: Doprava.
3: Dálnice projedete plynule, jen pozor, jak už jsme říkali, místy hlásíte mlhy, zpomaluje se na Hradecké dálnici za Prahou, ale i u Hradce a také na několika místech jde trojky. Tak opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1. Teď už vám přeju hezké ráno, pokračuje Ráno na Frekvenci 1 s Petrem Wagnerem.
0: Krásné dobré jitro, příjemný poslech při další muzice Celine Dion, Pokáč, Cutting Move a pozor, v téhleté hodině nás taky navštíví kouzelník Obin. Mimo jiné padla taky docela zajímavá otázka v rozhovoru přímo na kouzelníka, tak držte volno, hezké ráno.
3: Pěkné ráno.

0: ladí vás víkendové ráno na frekvenci 1. Aktuálně vám všem přímý poslech, taky hezkou sobotu s datem 9. května vinčuje Petr Wagner a já vás takhle hned po ránu vezmu za kouzelníky. Třeba přesněji řečeno za kouzelníkem Obinem, který byl nedávno taky hostem vysílání Rádia Frekvence 1 a vy si sami můžete celý tenhle ten rozhovor společně s ním pustit skrze naše webové stránky www.frekvence1.cz zdarma. A nejenom tenhle ten rozhovor, ale jakýkoliv, který tam najdete a který vám přijde k chuti. No a protože jsem zmínil kouzelníka Obina, tak jsme se ho mimo jiné ptali, jestli mají i kouzelníci vlastní kouzelnickou školu. A co odpověděl?
1: Svoji školu úplně nemáme, máme spíš Český magický svaz, takové sdružení kouzelníků, máme prezidenta, máme nějakou radu.
2: A volíte si ho sami?
1: De facto ano, vždycky na valný hromadě takzvaně, jo, takže že byrokracie, ale je to tam.
2: A kdo je teďka prezident kouzelníků?
1: Jirka Hadaš, tím ho zdravím. Jirko, ahoj.
3: A je to mezi kouzelníkama taky jako rozdělený, jo? Že ty chtějí losnu a ty chtějí mažňáka.
1: No, já si myslím, že ne každý dokáže dělat daný styl toho kouzla. Jo? Že prostě řadí se to na mikromagii, na jevišní kouzla nebo na takovou trapnomagii, jo? Dá se říct, kdy to hodně proslavil u nás v Česku Richard Nedvěd.
2: Jo, ten tady byl nedávno, to byl trapný.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpromača 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.

0: Máte v uších víkendové ráno na frekvenci 1, 7 hodin, k tomu bezmála už 30 minut. Za malou chvíli, co se týká muziky, tak do vašich uší slza, fotky, Enrique Iglesias anebo No Doubt. No a chystáte se v létě na dovolenou do zahraničí, tak jak vypadá cestování po světě, zvláště po Evropě? Řekneme si k tomu tématu víc už za malou chvíli ve víkendovém ránu. Teď dáme prostor zprávám na frekvenci 1:30.
1: Hezké ráno, ledoví muži, tedy období od 12. do 14. května přinese ochlazení. Ranní teploty mohou klesnout pod nulu. Z 8 podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno 6 případů hantaviru. V pátek to oznámila Světová zdravotnická organizace. V Karviné se dnes večer rozhodne o mistrech házenkářské ligy. Domácí Baník přivítá největšího rivala posledních let talent tým plzeňského kraje. Zápas začne v 6:30 večer.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Dálnice projedete plynule, jen pozor, místy hlásíte mlhy, zpomaluje se na Hradecké D11, a to jak za Prahou, tak i u Hradce a také na několika místech D3, tak opatrně a šťastnou cestu s frekvencí 1.

7:42, tohle je sobotní víkendové ráno na frekvenci 1. Začal bych možná tentokrát otázkou, tak kam na dovolenou. Drahá paliva, globální nejistota, vyplatí se jet k Mácháči nebo naopak zase třeba jet autem do Chorvatska. Hlavní část turistické sezóny odstartuje v červenci, no a právě v Chorvatsku s napětím prý vyčkávají, jestli k ním opět zavítají turisté v takovém počtu, jaký jsou běžně Chorvati zvyklí. Ekonomika země přitom z velké části právě závisí na příjmech z cestovního ruchu, ve kterém působí 7% všech pracujících. Apetit dovolenkářů může právě ovlivnit válka na Blízkém východě. Drahé pohonné hmoty zdraží turistům dopravu, mohou ovlivnit i ceny zboží, služeb a tak dále a tak dále. Takže v létě tak maximálně na přehradu, na kole. A ještě něco uděláte pro svoje zdraví, no.

jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mě zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty karty.

0: Hnutí, vy máte v uších ranní sobotní víkend na frekvenci 1. Za malou chvíli mimo jiné se podíváme taky na dopravu, konkrétně na D5, ale čeká vás taky muzika. Jaká bude? Třeba Sia. Nebo zástupce té české opět Radeček. A přidám taky Chumba Wamba. Bude toho mnohem víc, včetně rubriky Honzy Krause a Blondýny, ale počkejte si na to.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Sponzorem časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
3: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Jsou tady další ranní sobotní zprávy. Je tady Lucie Šmídová, vám všem příjemný poslech.
4: Hezké ráno. Černé skládky stále plní pneumatiky. V Saském Švýcarsku zemřel český turista. S pomalejším provozem počítejte na D5 u Rudné. Ojeté pneumatiky se mohou odevzdávat zdarma. Mnoho lidí to ale stále neví. Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci, většinou prostřednictvím pneuservisu a autoservisu. Zdarma je vybírají i některé sběrné dvory. Například Sokolov zrušil poplatek před 2 lety a podle radnice díky tomu ve městě a okolí černých skládek ubylo. Jak ale informuje Česká televize, v Česku stále končí 20% pneumatik v přírodě, u silnic nebo na dálničních odpočívkách. V německém Saském Švýcarsku zahynul v pátek 55-letý český turista. Český manželský pár využil prodlouženého víkendu a zamířil k Labským pískovcům. Muž se náhle zhroutil na schodech horní části stezky. Ostatní turisté se ho okamžitě pokoušeli oživit. V oživování pokračovala i záchranná služba. Slovenský premiér rebeluje. Robert Fico je jediným evropským lídrem na oslavách v Moskvě. Připomíná si tam 81. výročí konce druhé světové války. Na místě jsou kromě Fica zástupci států, jako je Bělorusko nebo Malajzie.
5: Mám na úvod velmi nepříjemnou otázku. Ako sa máte?
6: Takto vtipkoval vlani Fico na stretnutí s Putinom a teraz je v Kremli zasa. Ex-premiér Igor Matovič mu odkazuje.
7: Keď sa im ten systém páči, nech tam zostanú.
6: Fico na mieste bojuje o takzvanú lacnú ruskú ropu, aj s ňou však vďaka daniam tankujeme drahšie ako v Česku. Juraj Gejdoš, Frekvence 1.
4: Tenista Jiří Lehečka postoupil na turnaj v Římě do 3. kola. 13. hráč světa porazil na antuce v italské metropoli Němce Štrufa 7-6, 6-3.
3: Frekvence 1. Počasí.
4: Místy máme ještě mlhy, přes den nás čeká ale oblačno až polojasno. Odpoledne čekejte na horách přeháňky. I tady bude ale oblačnost postupně ubývat a večer po celém Česku bude slunečno. Nejvyšší denní teploty vyšplhají na 15 až 20 stupňů, na jeho území bude ještě tepleji, tam až na 23. Na Šumavě jenom 16 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
4: Zpomaluje se na D5.
8: S dopravním omezením musí během dneška počítat řidiči na plzeňské dálnici D5 u Rudné. Ve směru na Prahu probíhá kontrolní měření a v úseku mezi 7. a 6. kilometrem řidiči neprojedou stoupacím pruhem pro pomalá vozidla. Ukončení prací je plánováno na dnešní 19. hodinu. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
4: 3 minuty po 8 si dál užívejte víkendové ráno na Frekvenci 1. Slovo má opět Petr Wagner.
0: Krásné dobré jitro, příjemný poslech, sliboval se muziku. Je tady Aerosmith, Sia anebo Gigi Agostino. Příjemný poslech.
4: Krásnou sobotu.

0: dobré jitro. Mějte bezva prodloužený víkend ve společnosti Rádia Frekvence 1. To vám přeje Petr Wagner. Tohle je taky sobotní ráno 9. května. A co pro vás mám pochystáno v této hodince? Tak jednak to bude rubrika Honzy Krause a blondýny, ve které se podíváme až do Singapuru. Jeden místní mladík totiž olíznul brčko a vrátil zpátky do automatu. Hrozí mu za to 2 roky natvrdo, podrobnosti v rubrice. No a protože se nám blíží léto, cestování dovolené, tak se společně podíváme na restaurační zahrádky, které letos čeká změna ve fungování. Alespoň co se týká Španělska. Podrobnosti k tomu přidáme za chvilku. No a sliboval jsem muziku, opět Radiček, Madonna nebo Mr. Big, tak pojďme za ní, pojďme si hrát vám všem. Hezkou sobotu s Frekvencí 1.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás.

0: 29 minut, tohle je sobotní víkendové ráno s datem 9. května, vy máte v uších frekvenci 1. Za malou chvíli už slibovaná rubrika Honzy Krause společně s Blondýnou zamíříme až do Singapuru a podíváme se na jednu kauzu, kde mladík olíznul brčko, natočil se telefonem, to brčko potom vrátil zpátky do automatu, no a teď ho chytili, hrozí mu za to 2 roky natvrdo. Podrobnosti v rubrice u Honzy Krause a Blondýny, no a taky přidám nějakou informaci o tom dnešním počasí, do jakých ranních teplot a počasí se probouzíte. Podle meteorologů nás dneska čeká jasná až polojasná obloha. Během dne přechodně zataženo, odpoledne hlavně na horách, ojedinělé přehánky, večer vyjasňování. Jinak nejvyšší denní teploty 15 až 20, na jižní Moravě tam to povyskočí až na 22. Jsou tady zprávy Rádia Frekvence 1:30.
1: Hezké ráno, za všechny letní aktivity jednoho dítěte zaplatí 31% rodičů letos přes 10 000 korun. Loni to bylo 28%. Radnice v Prostějově zahájí rekonstrukci 60 autobusových čekáren ve městě. Za nové čekárny město zaplatí zhruba 600 000 korun. Americký prezident Donald Trump si přeje, aby příměří ve válce na Ukrajině bylo delší než jim dříve oznámené 3 dny. Zatím má klid zbraní trvat ode dneška do úterý.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Silničáři pracují na D5 a na D1.
3: Pracuje se na dálnici D1 ve směru do Prahy za nájezdem z Chocerad. V úseku mezi 27. až 25. kilometrem probíhá dnes ráno a dopoledne oprava vodorovného dopravního značení. V levém pruhu se pohybuje technika silničářů. Radíme zvolnit. Údržba probíhá také na dálnici D5 u Rokycan ve směru z Prahy do Plzně. V úseku mezi 58. a 61. kilometrem opravují dopravní značky ve středovém dělícím pásu. Omezen je provoz v levém druhu. Aktuálně se místem prací projíždí bez výrazného zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
2: Frekvence 1.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Mladík v Singapuru olízl brčko, vrátil ho do automatu a u toho se natočil. Hrozí mu 2 roky. Co vy na to?
2: Podmíněně?
1: To tady nepíšou. Ale to je, jako, to je debilita hrozná.
2: No a to je Singapur, víte. Singapur je úplně řádný.
1: Ne, ne, moment, proč, jako, proč olizuje brčko a dává ho zpátky? Jako,
2: no tak to by nevadilo, kdyby se nenatočil ještě kretem.
1: No tak to...
2: No kdyby to olízal zpátky a šel si k dalšímu. No, protože si každý nebo třeba volí za svoje. Tak dobře, ale ještě se u toho točí, tak je blbej, no. A Singapur to je úplně prořádnělý městský stát, který je úplně jaksi na vrcholu pořádku, modernity, bohatství.
1: No, tak možná proto to udělal, že byl jako, že je rebel.
2: No to tam je na úrovni velkýho rebelství.
1: Máš to, že ho nezastřelili.
2: To, no, nebo že ho nepopravili, no. Nezastřelili během lízání.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

U soboty jen k tomu 43 minut, máte v uších ranní sobotní víkend na frekvenci 1 a chystáte se v létě o prázdninách třeba do Španělska, tak tohle byste rozhodně měli vědět, protože španělské restaurační zahrádky totiž čeká letos změna ve fungování. Podle nově vydaného nařízení se budou nekryté, neklimatizované prostory během extrémních veder částečně nebo zcela uzavírat, aby nedošlo k ohrožení zdraví zaměstnanců, míněno tím číšníků, servírek a servíráků. Provozovatelům, kteří nařízení jaksi nedodrží, hrozí pokuta i přes 50 tisíc euro, což je víc jak 1,2 milionu korun. Omezení dopadne taky na turisty, kteří si budou muset během dovolených vypěstovat nové návyky a dát si chlazené nápoje nebo nějakou dobrotu někde vevnitř v restauraci nebo butiku. Teď naopak na probuzení nebo vzpruhu další báječná muzika, Michael Schultz, Pink a nebo taky skupina Lucie a Černí andělé do sobotního víkendového rána.

připravená taky další muzika. Ano, podle prvních tónů jste poznali, že to je Olga Lounová. A její optimisticky naladěná píseň. Společně s ní taky další česká kapela jménem. Jasně, poznali jste Divokej byl a pocit. A nebude chybět ani třeba muzika pro změnu Leony.

0: za jedním zajímavým dovolenkovým tipem. Bude toho spoustu, tak držte vlnu i nadále s Frekvencí 1.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvencí 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
4: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
3: to za chvilku vyteče ušima.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, další ranní zprávy přináší Lucie Šmídová na Frekvenci 1. Hezké ráno.
5: Pěkné ráno. Zahrnutí plateb kartou do EET může skončit u ústavního soudu. Do Českého Švýcarska se vrací turisté. Hokejisté nastoupí na švédských hrách proti Finům. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozích EET je právě ústavní soud výmul. Jak informuje Česká televize, podle ministryně financí Aleny Schillerové, ale už není možné tak snadno kartní transakce dohledat. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko zůstává po požáru uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dosud před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. V pravidelných 3-hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Vodohospodáři upouští Labskou přehradu. Připravují se tak na plánované čištění dna.
6: Předpokládá se, že bude potřeba vytěžit víc než 30 000 kubíků sedimentů na 700 metrech. Hotovo má být do konce září letošního roku. Přehrada by pak měla znovu plně využívat celou kapacitu k zachytávání vody z Krkonoš. Podle správců nádrže se situace s nánosy bahna zhoršila především při předloňských povodních. Masa nánosu se od té doby stále pomalu posouvá směrem k hrázi. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Čeští hokejoví reprezentanti budou dnes na švédských hrách proti Finsku usilovat o druhé vítězství. Poté, co ve čtvrtek porazili domácí tým 3-1. V brance nastoupí Josef Kořenář. Na střídačce mu bude krýt záda Petr Kváča. Úvodní duel odchytal Dominik Pavlát. Utkání začne dneska v poledne.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
5: Čeká nás oblačno až polojasno, odpoledne na horách přehánky. I tady bude oblačnost postupně ubývat a večer bude po celém Česku slunečno. Nejvyšší denní teploty vystoupají na 15 až 20 stupňů. Tepleji bude na jihu území, tam naměří 23. Chladno na Šumavě, tam teploměry ukážou maximálně 16 stupňů.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
5: Silničáři pracují na D5 a D1.
7: Pracuje se na dálnici D1 ve směru do Prahy za nájezdem z Chocerad. V úseku mezi 27. až 25. kilometrem probíhá dnes ráno a dopoledne oprava vodorovného dopravního značení. V levém pruhu se pohybuje technika silničářů. Radíme zvolnit. Údržba probíhá také na dálnici D5 u Rokycan ve směru z Prahy do Plzně. V úseku mezi 58. a 61. kilometrem opravují dopravní značky ve středovém dělícím pásu. Omezen je provoz v levém pruhu. Aktuálně se místem prací projíždí bez výrazného zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
5: Po zprávách pokračuje víkendové ráno na Frekvenci 1. Slovo má opět Petr Wagner.
0: A za malou chvíli já slovo, nebo pomyslné tohle rádiové žezlo předám Michalu Suchánkovi, Petrovi Kolečkovi, což znamená, že vás čeká rubrika Cože. Do té doby z muziky Olga Lounová, Koleské, anebo Michael Jackson. Hezké ráno.
5: Užívejte sobotu.

za mnou. Co zbytečnýho řeklo se, neřeklo se. Po těžký kocovině nechám svoji hlavu schladnout. Jistý je, že se ze mě i beze mě točí posek.

0: to je aktuální čas ve víkendovém sobotním ránu, no a je tady opět, jak už jsem zmiňoval v úvodu téhleté hodiny, tradiční nerozlučná dvojka našich rádců, našich rádiových rádců, Michal Suchánek, Petr Kolečko a pořad Cože. No a samozřejmě teď, když budete třeba někde dopoledne u kafe nebo odpoledne ležet třeba dejme tomu u bazénu, na chatě, na lehátku, na verandě, na gauči, můžete i pánům napsat, pakliže vás něco trápí, nevíte si s tím rady nebo potřebujete poradit, tak s tím dotazem na e-mailovou adresu coze@frekvence1.cz.
1: Cože?
2: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
3: Manžel je doma na neschopence, normálně jsem ráno sama doma, chodí dřív, mám své zvyky a rituály, utřu stolek, umyju se hrnky a nadobí od snídaně. On teď furt prudí, že nic nemám dělat, že to udělá a že ho fakt vytáčím, já mám ale problém odejít z bytu, když nevím, že je všechno z cajku, který z nás je cvok, Diana 59 Mělník. Jako to narušení té rutiny je vždycky jako blbý. Asi bylo nejlepší mu říct, ať teda vlastně vždycky jde na chvíli jako pryč v tu dobu, kdy jsem já byl zvyklý tam být sám.
4: No jasně, no tak ale dejme tomu, že on třeba je na neschopence páčma, jako...
3: Nemůže chodit, nebo tak já
4: no,
3: tomu rozumím.
4: Tak ho
3: zakryju plachtou nebo něčím, jako zakryj ho.
1: Cože?
2: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1. Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
2: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
6: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
7: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.

0: sobotní ráno nebo dopoledne v plném proudu. Za malou chvíli se mrkneme na počasí, no a protože se kvapem blíží taky sezóna cestování dovolených, tak mám pro vás třeba takovou malou inspiraci, kam vyrazit. Mám tady k dispozici žebříček nejkrásnějších míst v Evropě. Podrobnosti už za malou chvíli, teď jsem sliboval to počasí. Podle meteorologů nás dneska čeká jasná až polojasná obloha a během dne přechodně až zataženo, odpoledne hlavně na horách ojedinělé přehánky, večer vyjasňování. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 stupňů Celsia, na jižní Moravě tam to povyskočí až na 22. Co dalšího nového, jsou tady zprávy Rádia Frekvence 1, půl desátá.
1: Dobré dopoledne, ledoví muži, tedy období od 12. do 14. května přinese ochlazení. Ranní teploty mohou klesat pod nulu. Z 8 podezřelých případů hlášených po vypuknutí nákazy na palubě výletní lodi v Atlantiku bylo dosud potvrzeno 6 případů hantaviru. V pátek to oznámila Světová zdravotnická organizace. V Karviné se dnes večer rozhodne o mistrech házenkářské extraligy. Domácí Baník přivítá největšího rivala posledních let, talent tým plzeňského kraje. Zápas začne v 6:30 večer.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: Minutu po 9:30 se podíváme na sobotní provoz.
3: Pracuje se na dálnici D1 ve směru do Prahy za nájezdem z Chocerad. V úseku mezi 27. až 25. kilometrem probíhá dnes ráno a dopoledne oprava vodorovného dopravního značení. V levém pruhu se pohybuje technika silničářů. Radíme zvolnit. Údržba probíhá také na dálnici D5 u Rokycan ve směru z Prahy do Plzně. V úseku mezi 58. a 61. kilometrem opravují dopravní značky ve středovém dělícím pásu. Omezen je provoz v levém pruhu. Aktuálně se místem prací projíždí bez výrazného zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.

Máte v uších ranní nebo dopolední víkendovou frekvenci 1, dneska s datem 9. května. Příjemný poslech, hezké dobré ráno a asi to tak vypadá, že v létě to cestování mimo Evropu bude problém. Navíc letečtí dopravci ruší některé linky, takže kam teda v létě? Kam nezamíří hodně turistů? Evropa má řadu půvabných koutů, které nepřitahují až takové davy a rozhodně stojí za vaši pozornost. Mám tady tři zásadní místa. Tady je žebříček nejkrásnějších míst v Evropě, sestavený na internetu jedním průvodcem. Začneme bronzem. Bronz získal obrův chodník na pobřeží severního Irska a Antrimu chodník z šestihranných čedičových sloupů. Lze po nich i bezplatně se procházet. Památka je zapsána dokonce na seznamu světového dědictví UNESCO a neskutečný výhledy z ní jsou. Stříbrnou pozici obsadili horké prameny v toskánské Saturnii. Voda bohatá na minerály, o teplotě více než 37 stupňů Celsia se kaskádovitě valí po svahu a vytváří nádherné terasy, které jsou půvabné na pohled a dokonce i na koupání. No a je tady zlato. Zlato získala nejstarší přírodní jezero v Evropě, Ohrid, které se rozkládá mezi Severní Makedonií a Albánií. Starobylé město s přímořskou atmosférou se honosí množstvím historických památek. No a na výlet můžete vyrazit také ve společnosti další víkendové muziky, jako třeba Felix Verona anebo Jimmy Cliff na Frekvenci 1. Pick yourself up, don't blame the world. So you screwed up, but you're gonna

0: Zaspívají také Eva Farná a Miraj. Je to tak správně, jen se neumím loučit. A dáme si i Deep Blue Something. To je muzika mezi 10. a 11. hodinou, za chviličku už taky nejnovější zprávy.
1: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Billa klubu za 8,90. Billa, to dobré začíná u nás. Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise ona dnes.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
4: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová, dobré dopoledne.
5: Hezké dopoledne. Za letní aktivity dítěte zaplatí letos rodiče přes 10 000 korun. V Moskvě začala vojenská přehlídka. Fotbalisté Slávie mohou obhájit ligový titul. Za všechny letní aktivity jednoho dítěte zaplatí 31% rodičů letos přes 10 000 korun. Loni to bylo 28%. Tuto částku si může dovolit jenom 17% nízkopříjmových domácností. Podle průzkumu 9 týdnů prázdnin musí rodiče rozdělit na tábor, babičku, společnou dovolenou a čas strávený doma. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v tomto měsíci zahájit stavbu nových nadjezdů na úseku 515 Pražského okruhu mezi D5 a Barrandovem. Provoz na okruhu by měl být většinu času zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy. Pod stávající mosty by se nevešlo plánované rozšíření této části okruhu na 6 pruhů. Policie šetřila další podezřelou operaci mandlí v pardubické nemocnici. Jen několik dní po banálním zákroku zemřel senior.
6: Pacient přežil jen 6 dní po operaci. O život připravilo 69-letého muže masivní krvácení. Podle dcery to údajně způsobil zánět. Rodina zemřelého podala na nemocnici trestní oznámení, ta ovšem vinu odmítá. Policie případ prověřila a nakonec ho odložila s tím, že nikdo nic nezanedbal. Nemocnice se před 9 lety dostala před soud, když podobný zákrok upoutal doživotně na lůžko 8-letého chlapce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: V Moskvě začala vojenská přehlídka, kterou si Rusko připomíná 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá v metropoli rozsáhlou vojenskou přehlídku. Oproti předchozím ročníkům bude ovšem letos výrazně skromnější. Z bezpečnostních důvodů například proběhne bez nasazení těžké vojenské techniky. Fotbalisté Slávie mohou už dnes obhájit ligový titul. V druhém z 5 kol nadstavby přivítají v derby Spartu a v případě výhry by jí v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. Zápas začne v Edenu v 7 hodin večer.
4: Frekvence 1.
1: Počasí.
5: Dneska bude většinou oblačno až polojasno. Odpoledne čekejte přeháňky jen na horách. I tady bude ale oblačnosti postupně ubývat a večer bude po celém Česku slunečno. Nejvyšší denní teploty 15 až 20 stupňů, na jihu území až 23. Na Šumavě bude chladněji, tam naměří maximálně 16.
1: Frekvence 1.
4: Doprava.
5: A podíváme se na sobotní provoz.
7: Nehoda v dopravním omezení u Šmejkalky, brzdí provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 25. kilometru překáží následky střetu 3 osobních aut. S opatrností se projíždí pravým pruhem. Doba zdržení před malou chvíli nepřesahovala 10 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
5: Na frekvenci 1 pokračuje víkendové vysílání a slovo už má Veronika Lhotová. Pavla.
0: A taky tento víkend je nabitý akcemi. Kam s rodinou můžete vyrazit za zábavou? Kde se co děje, tak to si řekneme už za malou chvilku. A na číslo 736 300 444 mi opět posílejte vaše vzkazy s přáním oslavencům, kteří dneska 9. května slaví narozeniny, anebo taky svátek. V téhle hodině si dáme naší tradiční narozeninovou rubriku Frekvence 1. Tak užívejte víkendu.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

I've been reading.

0: 11. Krásné sobotní dopoledne s poslechem toho nejlepšího na Frekvenci 1. A přátelé, kam můžete dneska nebo zítra vyrazit, tak Cheb na západě Čech vás dneska zve na 6. ročník Chebského festivalu vína, který proběhne na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad. Pokud máte rádi kola, bicykly, tak vyražte určitě o víkendu na Hradecko. V historických prostorách pevnosti Josefov probíhá dvoudenní akce Kolem Fest, který nabídne neobvyklý bicykly, workshopy, jízdu pevností pro celou rodinu a mnoho dalšího. V Berouně na Husovo náměstí se dneska i zítra konají jarní, hrnčířské a taky řemeslné trhy. Na zámek Dačice do jižních Čech se můžete vydat, pokud byste si chtěli pochutnat. Po celý víkend tu probíhá Street Food Festival s velkým výběrem jak sladkých, tak slaných dobrot. Nabitý program dneska odpoledne nabídne hrad Roštejn, nedaleko Telče, historické tržiště, šermířská představení, tanečnice, kejklíři nebo ohnivá show. To všechno tu zažijete. A poslední tip, kam vyrazit, bude do Líšnice na Olomouc, kam vezměte od 15 hodin pejsky na akci Pejskohrádky, kde bude připravená závodní dráha pro psy, přehlídky, ukázky vodících psů i soutěže pro děti a mnoho dalšího. A nezapomeňte sebou vodítko a taky očkovák. Tak třeba jste se právě teď inspirovali tipy, kam vyrazit, a Frekvence 1 vám přeje pohodový víkend, ať už budete dělat cokoliv.
1: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Farná a Miraj, tak to je muzika v příštích minutách na Frekvenci 1, než si dáme tradiční narozeninovou rubriku, ale teď už pojďme zkontrolovat hlavní tahy.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Tak jak to vypadá?
2: Nehoda v dopravním omezení u Šmejkalky, brzdí provoz na dálnici D1 ve směru na Prahu. Na 25. kilometru překáží následky střetu 3 osobních aut. S opatrností se projíždí pravým pruhem. Doba zdržení před malou chvíli nepřesahovala 10 minut. Práce na silnici na dálnici D5 u Králova Dvora zpomalují dopravu směrem do Prahy. V úseku mezi 25. až 22. kilometrem obnovují vodorovné dopravní značení v levém pruhu. Délka pomalu jedoucí kolony 1 kilometr, zdržení do 5 minut. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
0: Tak s tím počítejte, na cestách jeďte opatrně a šťastnou cestu s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Ahoj, zdraví vás Eva Farná.
4: A Miraj, a už nějaký ten pátek jsme si říkali, že bychom mohli udělat společný song.
3: Teď jsme ho udělali, jmenuje se Vzpomeneš si.
4: A teď vám ho posíláme na Frekvenci 1.

protože jdeme přát k narozeninám. Krásnou sobotu. S vámi je Frekvence 1, máme 9. květen a komu dneska popřejeme k narozeninám? 77 let slaví legendární americký hudebník Billy Joel.

my přejeme hlavně pevný zdraví a všechno nejvíc nejlepší. No a narozeniny má taky Aiden ze seriálu Sex ve městě. Americký herec John Corbett, je mu 65 let. U nás přejeme všechno nejlepší k 53. narozeninám herci Marku Taclíkovi. A před 56 lety se narodil bývalý hokejový útočník David Pospíšil. Tak všechno nej našim oslavencům. A kdo slaví, přátelé, u vás? Jdeme na vaše vzkazy. Dobrý den, prosím, popřejte dceři Lence k narozeninám. Přejeme moc a moc zdravíčka, štěstíčka a lásky ke 44. narozeninám. Mamka s taťkou, děkuji, Hanáková. Tak Leničce taky z Frekvence 1 přejeme všechno nejvíc nejlepší a jdeme na další krásný vzkaz. Dnes má 22. narozeniny Jindra Kubajura z Milanova, tak jsme mu chtěli popřát. Ať už tě tvá životní cesta zavede kamkoliv, buď vždy statečný, silný, dobrý a laskavý. V hloubi srdce věř, že jsi chytrý a schopný dosáhnout všeho, po čem tvé srdce touží. Když budeš cítit, že je toho na tebe moc, vzpomeň si, čí jsi syn, s láskou, máma, táta, bráchové Vojta a Marek s Tereskou. Tak to bylo krásný přání. Tak Jindro, taky přejeme krásné narozeniny. A jdeme ještě na poslední vzkaz. Krásný den, Verunko, a všem na Frekvenci 1. Prosím, popřejte k narozeninám našemu dnešnímu oslavenci Pavlovi Schauerovi do Jimramova. Pavlíku, vše jen to nejlepší k narozeninám. Hodně zdravíčka, štěstí, pohody, spoustu radostí se svými nejbližšími a především s Kubíčkem. To vše ti přeje celá banda z Filipova. A to vše ti taky přeje, Pavle, celá banda z Frekvence 1. Tak to dneska pořádně oslavte. A svátek 9. května slaví Ctibor. Jméno se slovanským původem překládá se jako čestný bojovník. Kolem 900 Ctiborů je u nás, tak přejeme všechno nejlepší k svátku. A hodně štěstí, zdraví a lásky přejeme z Frekvence 1 všem dnešním oslavencům.

0: hodině. Budeme mít pro vás opět to nejlepší z muziky, Dermot Kennedy. Bude taky skupina Mandraže. A dáme si i starší pecku One More Time. Za moment už pro vás máme novinky.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 11 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová, pěkné dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Za porušení požární bezpečnosti v nočních klubech hrozí pokuty. Na letišti v Denveru srazilo letadlo člověka. V koloně se zdržíte na D1 u Brna. Za porušení požární bezpečnosti v klubech, barech nebo dalších nočních podnicích hrozí provozovatelům pokuty. Nejvyšší finanční postihy mohou úřady uložit za nedostatky, které ohrožují přímo bezpečnost lidí, jako jsou uzamčené únikové východy nebo neprůchodnost únikových cest, řekla to mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Bezpečnost v nočních podnicích hasiči prověřují po novoročním požáru v baru ve švýcarském horském středisku, při kterém zemřely desítky lidí. Pro návštěvníky Národního parku České Švýcarsko zůstává po požáru uzavřená jen oblast, kde v minulých dnech hořelo. Přístupné jsou jinak všechny turistické trasy a cíle, které byly dostupné před požárem. Správcům parku pomáhají s dohledem kolegové ze Šumavy a dobrovolní hasiči. V pravidelných 3-hodinových intervalech oblast kontrolují dronem vybaveným termokamerou, aby se oheň znovu nerozhořel. Vodohospodáři upouští Labskou přehradu. Připravují se tak na plánované čištění dna.
4: Předpokládá se, že bude potřeba vytěžit víc než 30 000 kubíků sedimentů na 700 metrech. Hotovo má být do konce září letošního roku. Přehrada by pak měla znovu plně využívat celou kapacitu k zachytávání vody z Krkonoš. Podle správců nádrže se situace s nánosy bahna zhoršila především při předloňských povodních. Masa nánosu se od té doby stále pomalu posouvá směrem k hrázi. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
3: Na letišti v americkém Denveru letadlo zřejmě srazilo člověka na runwayi. V kabině se následně objevil kouř a pilot přerušil start. Cestující se museli evakuovat, informuje o tom dnes agentura Reuters. Nejméně jeden člověk se lehce zranil. Olympijský šampion Martin Fuchsa vyhrál úvodní závod světového poháru v Maďarsku v rychlostní kanoistice. Na kilometru těsně porazil Zachara Petrova z Ruska.
2: Frekvence 1.
0: Počasí. Dneska bude většinou oblačno až polojasno, odpoledne jen na horách čekejte přehánky. I tady bude oblačnost postupně ubývat a večer bude po celém Česku slunečno. Nejvyšší teploty vystoupají na 15 až 20 stupňů, na jihu území až na 23. Na Šumavě bude chladněji, tam naměří maximálně 16.
5: Frekvence 1.
2: Doprava.
0: Zdržíte se na D1.
6: Kolona se vytvořila na dálnici D1 v Brně. Ve směru z Prahy na Ostravu popojíždí převážně nákladní auta v pravém pruhu v úseku mezi 192. až 196. kilometrem. Osobním autem v levém pruhu se řidiči nezdrží více než 10 minut. Plynule se pak ve směru do Ostravy jede za křížením s břeclavskou dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
0: A po zprávách pokračuje víkendové vysílání s Veronikou Elhotovou. Tak vzhůru do další hodiny, přátelé, dneska probíhá pokus o nový český rekord.

nejlepší z muziky a Veronika

0: Dobrý den, chtěla bych popřát mému synovi Štěpánkovi, který dnes slaví své 4. narozeniny. Všechno nejlepší, hodně zdraví a štěstí, tak Štěpánkovi ke krásným 4. narozeninám. Přejeme z Frekvence 1 všechno nejvíc nejlepší a samozřejmě hezkou oslavu a spoustu dárků. Ale my už teď, přátelé, pojďme na to, co se dneska výjimečného v Česku děje, protože od 6 hodin od rána probíhá na Žďársku pokus o rekord v dálkové přepravě vody. Na místě je tisíce hasičů, kteří chtějí vodu ze svratky potlačit zpátky až k prameni v rámci akce Vrátíme svratku do pramene. No a možná tak dneska padne nový český rekord, který překoná ten z roku 2010. Ten byl 63,46 kilometrů, kdy se hasičům v téhle délce podařilo spojit hadicemi a čerpadly dolní loučky a taky nejvyšší vrchol Žďárských vrchů 9 skal. Ten nový rekord by prý měl být o 800 metrů delší. Hasiči startovali dneska v 6 hodin ráno v Bořinově u Nedvědice a cíl je naplánovaný asi na 6 hodinu večerní po víc než 64 kilometrech u pramene svratky. Takže to znamená, že my všichni věříme, že to zvládnou, moc držíme palce a doufáme, že budeme mít nový český rekord, tak zlom vás.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert, dle srovnání k 28.4.
2: That night we almost called it quits.

0: Dopoledne s poslechem Frekvence 1. V týdnu nás navštívil kouzelník Obin a kolegové Luka s Mírou se ho ptali, jaké je jeho hlavní povolání.
1: Moje hlavní profese je policista.
0: No tak jsem nebyla daleko ze záchranářem.
1: No ano, svým způsobem taky
0: pomáhat a chránit.
1: A to musím říct, že to je jedno z mých největších kouzel, kdy fakt dokážu zachránit život. Několikrát se nám podařilo při resuscitaci toho člověka takzvaně nahodit. A tomu se věnu už od roku, nebo respektive ve služebním poměru jsem od roku 2010. Tady v Praze. Dokonce jsem zrovna ve svém rajonu, kde to natáčíme.
2: No.
1: Takže možná mě tady někdy uvidíte.
2: No, to je hrozně zajímavý.
0: To je zajímavý. Nasazuješ pouta pravý nebo kouzelnický?
1: S takovým s tou klupatinkou, jo? Ne, tyhle ne.
2: To je strašně dobrý. Tak dobrý den, pane řidiči, koukejte, jak vám nechám zmizet litr, jo?
0: Já vám nechám zmizet řidičák.
1: No a tím se dostávám k tomu, že vlastně stala se taková situace, kdy jsem vlastně něco řešil s daným člověkem a v tom jsem

0: úseku mezi 192. až 196. kilometrem. Osobním autem v levém pruhu se řidiči nezdrží více než 10 minut. Plynule se pak ve směru do Ostravy jede za křížením s břeclavskou dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.
1: Tak opatrně na cestách a šťastně dojeďte s Frekvencí 1.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: 11 hodin 41 minut, posloucháte Frekvenci 1, která vám hraje to nejlepší z muziky. Tohle byly Europe a Kerry, ale my jsme v týdnu oslavovali Ivanu z Brna.
1: Frekvence 1.
2: Poslední slovo. A ne, řekněte to za celebritu.
0: A to protože v týdnu padlo poslední slovo s jackpotem neuvěřitelných 49 500 korun, které uhodla právě Ivana z Brna. Ta uhodla, že Ondra Ruml o Velikonocích jako 9letý kluk během koledy zabloudil do Německa. No tak gratulujeme Ivance ještě jednou. A to tím pádem znamená jediné, že máme nové poslední slovo. Tentokrát od meteoroložky Dagmar Honcové. A co Dáša řekla?
3: Když připravuji předpověď počasí, tak potřebuji.
0: Co Dagmar potřebuje, když připravuje předpověď počasí? Napadlo vás teď něco? Vaše tipy nám volejte opět po víkendu a vyhrajte 6000 korun.
2: Poslední slovo.
1: Aneb, řekněte to za celebritu. Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte stát.

0: A takhle pro vás budeme hrát v příští hodině. Ed Sheeran. Bude taky skupina Lucie. A nebo 90. Mr. President. Za chvilku už taky nejnovější zprávy.
1: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
2: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
3: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
4: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
1: A chce slyšet, jak to máte vy?
3: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
5: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
1: A nějaký vzkaz na závěr?
3: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
1: Říkají mu Radio Terminátor.
2: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
6: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Sponzorem Časomíry jsou Betonpress lehký kryký střešní tašky. Betonpress, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Alice Špídová, pěkné poledne.
8: Hezké poledne. Na horách napadne v úterý sníh. Hokejisté nastupují na švédských hrách proti Finům. V Koloně se zdržíte opět na D1 u Brna. V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Dnes o tom informuje Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho. Kvůli požáru bývalé sauny v suterénu hotelu v Pražské Blanické ulici na Vinohradech hasiči evakuovali několik hostů. Kontrolují je záchranáři. Hasiči už požár lokalizovali. Zásah blokuje provoz tramvají. 3 linky jezdí odklonem. 46-letý cyklista havaroval v pátek večer nedaleko Dobříva na Rokycansku. Během jízdy se mu zamotal batoh do předního kola. Následně přelétl přes řidítka a vážně se zranil. Vrtulník ho přepravil na urgentní příjem nemocnice v Plzni. Policisté vyloučili, že by muž před jízdou pil alkohol. V Moskvě začala vojenská přehlídka, kterou si Rusko připomíná 81. výročí sovětského vítězství ve druhé světové válce. Den vítězství je jedním z nejdůležitějších svátků v zemi a Kreml obvykle pořádá v metropoli rozsáhlou vojenskou přehlídku. Oproti předchozím ročníkům bude ovšem letos výrazně skromnější. Z bezpečnostních důvodů například proběhne bez nasazení těžké vojenské techniky. Čeští hokejoví reprezentanti právě teď nastupují proti Finům. Na švédských hrách budou usilovat o druhé vítězství, poté co ve čtvrtek porazili domácí tým 3-1. V brance nastoupí Josef Kořenář, na střídačce mu bude krýt záda Petr Kváča. Úvodní duel odchytal Dominik Pavlát.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
8: Máme většinou oblačno až polojasno, mělo by tak být i odpoledne, jenom na horách čekejte místy přehánky. I tady se ale bude oblačnost protrhávat a večer bude po celém Česku slunečno. Nejvyšší odpolední teploty 15 až 20 stupňů, na jihu území až 23, na Šumavě jen 16.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
8: Stále se zdržíte na D1.
9: Kolona se vytvořila na dálnici D1 v Brně. Ve směru z Prahy na Ostravu popojíždí převážně nákladní auta v pravé pruhu v úseku mezi 192. až 196. kilometrem. Osobním autem v levém pruhu se řidiči nezdrží více než 10 minut. Plynule se pak ve směru do Ostravy jede za křížením s břeclavskou dálnicí D2. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klus.
8: A 3 minuty po 12. hodině má slovo opět Veronika Elhotová. Hezké odpoledne.
0: Tak hezké odpoledne i vám, my pokračujeme dál. Za chviličku už se vydáme do Telče a taky jeho okolí v novém díle podcastu Jana a výlety na míru. Nám totiž kolegové prozradí, co zajímavého tohle místo nabízí. Podrobnosti za chvilku a dáme si v téhle hodině taky špetku humoru v rubrice Zkus mě rozesmát. Tak pěknou sobotu s Frekvencí 1.
2: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: jedno, s vámi je Frekvence 1, přejeme vám krásné sobotní už odpoledne a v další epizodě podcastu Jana a výlety na míru se tentokrát vydáte do pohádkové Telče, jednoho z nejkrásnějších měst v Česku, zapsaného na seznamu UNESCO. Projdete si společně historické centrum s náměstím Zachariáše z Hradce, renesančními domy a zámkem, který patří k nejcennějším v zemi. Nebude chybět zastavení na věži kostela svatého ducha, která patří k nejstarším stavbám v Telči.
1: Věž je přístupná po dřevěných schodech, 49 metrů vysoká, nahoru vede 97 schodů.
2: To mě zajímá, to už, zase, ty jo.
1: To už
2: zase.
1: Jsme tady řešili, no. Proč to nezaokrouhlej nějak, že jo, 97 schodů, ty jo.
2: Došlo dřevo.
1: A najdete tady taky expozici, na konci musíte udělat velký krok.
2: No jasně.
3: Takový schody do nebe.
1: Najdete tady nahoře expozici mapující vývoj města.
0: I když ne vždycky se výšlapy na různé věže a rozhledny vydaří.
2: Když jsme šli jednou na Petří, tak jsem tam, jo, byla jako ne, takhle hustá jsem nebyla, ale byl tam nějaký pán. Já jsem až potom pochopila, že on nutně spěchal hlub, že se mu chtělo na záchod.
1: Jo, a tak to měl říct, že jo?
2: Já on to měl říct, no. On to ale neřekl, protože se za to styděl a začal všechny přebíhat. A prostě nastala tam taková blbá situace.
1: Jasný, on říká, se potom tady lidí.
2: A my jsme to nepochopili.
0: V rámci aktuálního podcastu Jana a výlety na míru se taky projdete zámeckým parkem, který se objevil v pohádce Pyšná princezna. Ostatně samotná Telč se stala místem natáčení pro celou řadu dalších filmů a taky pohádek. Nebude chybět procházka po okolí, k rybníkům, na cyklostezky k hradu Roštejn a nebo taky na rozhlednu Oslednice. Další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do Telče a okolí, najdete na všech tradičních podcastových platformách, jako je třeba YouRadio Talk a taky na webu Frekvence 1.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
5: A za dny jsou tady... A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: V Jisku pro vás máme extra slevu 10% na vše, včetně již zlevněného zboží. Nabídka platí od středy 6.5. do neděle 10.5. A to na prodejnách i online. Jisk.
7: Scandinavian Sleeping and Living.

0: Co byste řekli na taková lízátka s masovou příchutí, s příchutí masových kuliček? Dali byste si? Pokud ano, tak za chvilku se dozvíte více informací od Krause s Blondýnou.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Teď už ale v 12:30 jdeme zkontrolovat hlavní tahy.
2: Kolona se vytvořila na dálnici D1 v Brně. Ve směru z Prahy na Ostravu popojíždí převážně nákladní auta v

0: 21. Jan Kraus a Blondýna.
1: Aprílový žert se mění v reálný produkt. Nábytkářský gigant IKEA ve spolupráci se značkou Chupa Chups připravila limitovanou edici lízátek s příchutí masových kuliček. Co vy na to?
2: No, masový kuličky, to je hit IKEA, že jo? Tam se na to stávaly fronty. Nevím, jak je to dneska, když si to byl ohromný hit.
1: Abych se přiznala, pro mě nepochopitelný. Já vlastně tak nechápu, co na tom jako ty lidi.
2: U mě jedno, takhle, já to nemůžu posoudit. U mě záleží, v jakém stavu tam přijdu.
1: Jo, takhle,
2: jsem hladový, tak to řekne, jsou to kuličky roku. Když přijdu středně na jedenej, řeknu, nevím, co na tom lidi vidějí, a na jedenej by řekli, to je tu odpornou věc kulatou pryč. Takže jako já v tomhle nejsem soudnej.
1: No a přijde vám to dobrý nápad, takovýhle lízátka.
2: Ale tak to tam by myslel někdo v marketingu, takže to je tutáč.
1: Jo, to bude fungovat.
2: No. A když ne, tak to nenápadně stáhnou. Ale marketing pořád něco vymýšlí a taky pořád něco stahuje, že? No, a něco se chytne někdy.
1: Ale to jsou takový ty zvláštní chutěky, že třeba udělají zmrzlenu, která chutná jako slanina.
2: Ano.
1: Teda ne, že bych ji měla, jo. Chtěli jsme ochutnat, když jsme byli, už nevím, kde to bylo, ale měli tam syrečkovou zmrzlenu.
2: A to, no to hledají, zajímavý. No tak to oni hledají, jaksi takový inovativní cesty, jako, ale je to potom něco jako horká lednice, jo, je to tak jako napováženou. Ono se tam někdy střetávají ty účely zajímavé, ale u jídel můžete kombinovat cokoliv a chutě oni už je dneska udělají uměle chemicky.
1: A něco takového prasáckého, co vám jako zachutnalo? Takového jako divného?
2: To je půlka český základní, jak si stravit. Počínají různýma buřtama, klobásama, smaženýma syra, nebo bramborovej vlašskej salát, ale to mám odmala v sobě jako ingredience požitku.
1: Jo.
2: A když to na mě přijde, tak já doslova musím promptně dostat prasečinu, jinak mi spadne cukr.
1: No je tam hrozí normálně zástava dechu, ano, možná, ano. Ne? No.
2: Najednou to na mě přijde a potřebuji okamžitě tradiční českou prasárnu. Velmi nezdravou.
0: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: A já vám všem přeju pohodový víkend s poslechem Frekvence 1. A jako každý víkend si po obědovou pauzu taky zpříjemníme humorem. Vtip v rubrice Zkus mě rozesmát má pro vás Jana s Mikešem.
1: Frekvence 1.
2: Zkus mě rozesmát.
0: Pojďme na to. Je tady for v podání Mikeše.
3: Poslouchej, je to červený a je to špatný pro tvoje zuby. Co to je?
0: Víno.
3: Cihla.
0: To nechceš mít v zubech, to je fakt.
1: Líbí se vám vtipy Jany a Mikeše?
2: Další najdete na Instagramu a Facebooku Frekvence 1.

člun asi trpí závadou. Je častěji na dně, nežli za vodou. Nejspíš přišel čas se postit a od snah se oprostit, být za splátkou.

0: u nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila. To dobré začíná u nás.
1: Jaro chutná s produkty Gianna a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Gianna se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Gianna.
0: Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy Ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: 13 hodin. Frekvence 1 zprávy.
4: A Lucie Šmídová, hezké odpoledne.
5: Pěkné odpoledne. Obce chystají připomínky k zónám pro větrníky. Za letní aktivity dítěte zaplatí letos rodiče přes 10 000 korun. Fotbalisté Slávie mohou obhájit ligový titul. Středočeské obce chystají připomínky k vymezení zón, ve kterých se podle návrhu Ministerstva pro místní rozvoj počítá s rychlejším a jednodušším povolováním větrných elektráren. Řada obcí s návrhem ostře nesouhlasí. Vyplynulo to z vyjádřený oslovení starostů. Za všechny letní aktivity jednoho dítěte zaplatí 31% rodičů letos přes 10 000 korun. Loni to bylo 28% rodičů. Tuto částku si může dovolit jenom 17% nízkopříjmových domácností. Podle průzkumu 9 týdnů prázdnin musí rodiče rozdělit na tábor, babičku, společnou dovolenou a čas strávený doma. Ředitelství silnic a dálnic plánuje v tomto měsíci zahájit stavbu nových nadjezdů na úseku 515 Pražského okruhu mezi D5 a Barandovem. Provoz na okruhu by měl být většinu času zachován v režimu 2+2 jízdní pruhy. Pod stávající mosty by se nevešlo plánované rozšíření této části okruhu na 6 pruhů. Policie šetřila další podezřelou operaci mandlí v pardubické nemocnici. Jen několik dní po banálním zákroku zemřel senior.
6: Pacient přežil jen 6 dní po operaci. O život připravilo 69-letého muže masivní krvácení. Podle dcery to údajně způsobil zánět. Rodina zemřelého podala na nemocnici trestní oznámení, ta ovšem vinu odmítá. Policie případ prověřila a nakonec ho odložila s tím, že nikdo nic nezanedbal. Nemocnice se před 9 lety dostala před soud, když podobný zákrok upoutal doživotně na lůžko 8-letého chlapce. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Fotbalisté Slávie mohou už dnes obhájit ligový titul. V druhém z 5 kol nadstavby přivítají v derby Spartu a v případě výhry by ji v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. Zápas začne v Edenu v 19 hodin.
3: Frekvence 1.
0: Počasí.
5: Máme většinou oblačno až polojasno. Odpoledne čekejte přehánky, a to hlavně na horách. Postupně bude ale oblačnost ubývat a večer bude slunečno. Nejvyšší teploty vystoupají na 15 až 20 stupňů, na jihu území až na 23. Na Šumavě maximálně na 16.
0: Frekvence 1.
3: Doprava.
5: Nehodu hlásí z D5-ky.
7: Bouralo se na plzeňské dálnici D5 ve směru na Prahu u Vráže. Na kilometru 13,5 probíhají u nehody záchranné a vyprošťovací práce. Díky slabšímu provozu projedou řidiči místem událostí bez výrazného zdržení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Ondřej Klos.

0: Tiborům přejeme všechno nejlepší k svátku. A do nového výzkumu nespavosti hledají čeští vědci dobrovolníky. Jak se můžete přihlásit a víc informací si řekneme i za chvilku. Teď už ale pokračujeme tím nejlepším z muziky.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: pracujeme, krásné sobotní odpoledne a jdeme se podívat na spánek. Luci, co ty a spánek, jak spíš? Spíš, anebo spíš, nespíš?
1: Spíš, nespím.
0: Spíš, nespíš?
1: Chce se mi jako hodně spát, jsem hodně unavená, ale mám obrovský spánkový deficit a nejsem schopná to dohnat. Já večer usnu, odpadnu a třeba kolem 2., 3. ráno se probudím a tím spánek končí.
0: A měla jsi to tak vždycky, nebo je to?
1: Asi ne, člověče, třeba posledních 5 let to tak mám.
0: Takže s postupem věku myslíš, že to je?
1: Jako, myslíš, že už to jako přichází?
0: Že to jsem nechtěla říct, to vůbec, ale vlastně jako hledám tu příčinu toho, že co by to mohlo být, anebo jestli to je tím, že vlastně ráno brzo vstáváš a že možná víš jako...
1: Podvědomně, že už abych nezaspala, je pravda, že nepotřebuju budík ráno.
0: Nepotřebuješ?
1: Mm-mm.
0: No, protože seš zůru od těch dvou teda.
1: Už se chystám. No, tak povídej, co ty?
0: No, takhle, no já, jako jak kdy, ale zatím dobrý, mm-hmm. dobrý, musím říct. Ale teď k tomu spánku. Čeští vědci totiž hledají aktuálně dobrovolníky do nového výzkumu nespavosti a přihlásit se může opravdu jako kdokoliv. Kdokoliv, kdo teď z vás poslouchá, i ty Luci. Mm-hmm. Studie má pomoci zlepšit diagnostiku poruch spánku a líp pochopit, jak nespavost ovlivňuje ten lidský organismus. Protože pojďme si říct jednu věc, že špatný spánek, vlastně nespavost, tak opravdu trápí čím dál víc lidí. Je to takový, jako řekla bych, už v dnešní době celospolečenský problém. Mm-hmm. Ale třeba málo kdo s tím něco dělá a řeší to s doktory, protože já slýchám jako ze svého okolí, že špatně spí, že nemůžou v noci spát, že se třeba probouzí a tak dále, ale neslyším, že by to někdo jako řešil. Taky jsi to asi neřešila, předpokládám doteď.
1: No, mám bylinky.
0: Popijem
1: byla
0: čaje.
1: Byla jsi
0: od babky bylinkářky, dobře.
1: Ano.
0: Ale za těch 5 let se to nezlepšilo. Dobře. No, každopádně, odborníci teď teda u nás hledají lidi, kteří dlouhodobě trpí problémy se spánkem, ale i zdraví dobrovolníky pro srovnání těch výsledků.
1: Tak to já vám srovnám.
0: Ty si
1: lehneš vedle mě a já ti ráno řeknu, tak tahle spala a tahle nespala.
0: Nic ti neuteče prostě. Ten výzkum probíhá pod vedením českých specialistů na spánek za podpory ministerstva školství a zájemci se tedy mohou hlásit prostřednictvím internetu. Takže pokud byste chtěli vlastně vaším spánkem, ať už je dobrý anebo špatný, pomoci k diagnostice spánku, tak se můžete přihlásit. A my vám teda aktuálně teď dobrou noc přát nebudeme, i když možná třeba se chystáte dát si 20 po obědový šlofík, tak v tom případě tedy ano, ale jinak vám všem ostatním přejeme dobré odpoledne.
1: Krásnou sobotu.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Jaro chutná s produkty Giana a Frekvencí 1. Vyhraj zásobu plnou oliv, šťavnatých rajčat, sladkých mandarinek i lahodného tuňáka. S výrobky značky Giana se skvělé jídlo vykouzlí doslova samo. Tak neváhej, zapoj se do soutěže na webu Frekvence 1 a dopřej si to nejlepší od značky Giana.
5: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: Navštívil šéfkuchař Roman Paulus a kolegové se ho ptali, jak je na tom se smažákem.
1: Jako pro mě to není úplně jídlo, musím říct, ale rozumím tomu, tak smažené věci jsou všeobecně oblíben. Ono hodně kuchařů nebo restauratérů vám třeba řekne, že když dělají průzkumy jako mezi hosty, tak se tážou, co by ty hosti jako rádi měli v nabídce, tak vycházejí jako veganský, vegetariánský, víc zeleniny, zdravější strava, fitness recepty a potom na konci toho všeho si všichni dají řízek anebo smažák. To ty zkušenosti jsou skoro totožné u všech. A my jsme si tam třeba našli, nebo spíš on si nás našel popravdě, takovej farmář, který vyrábí jako kvalitní sýry a smažený sýr připravujeme z toho jeho sýru a s těm hostům chutná, takže u nás na nabídce ho čas od času najdete.

0: šťastnou cestu vám přeje Frekvence 1.
1: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.

na frekvenci 1 v 13 hodin 41 minut. Krásné odpoledne. A u nás na frekvenci 1 můžete každý všední den hrát skvělou hru, která vám ušetří spoustu peněz. Pošlete nám účtenku a my za vás zaplatíme. Tak takhle jednoduché to je. Stačí mít jenom trochu štěstí, aby jsme vybrali tu vaši. Jakýkoliv doklad o nákupu nám pošlete poštou na adresu Kancelářský komplex Hagibor 1 náměstí Marie Šmolkové 1 100 00 Praha 10. Adresu najdete napsanou i na našem webu a nebo si jednoduše zajďte na web frekvence1.cz a tam vyplníte online formulář. A pokud padne volba na vás, tak v týdnu vám zavoláme a zeptáme se vás na otázku, které rádio platí za vás. No a když odpovíte správně, je to frekvence 1 samozřejmě, tak celá útrata z účtenky jde za námi a my vám ji proplatíme. Platíme za vás denně, ráno i odpoledne, každý všední den a já vám držím palce. Za malý okamžik už taky dorazí kolega Marek Malášek, se kterým si užijete zbytek sobotního odpoledne a my se opět uslyšíme zítra. Life's like

0: A z toho nejlepšího Lost Frequency se do další hodiny určitě Miley Cyrus, Aneta Langerová a nebo Headway.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu. Pozor, největší slevový týden je tady. Nákupy ona dnes vám přináší slevy až 50% na módu, elektroniku, vybavení do domácnosti a mnohem víc. Za každou platbu kartou Visa u vybraných obchodníků získáte kromě slevy i něco navíc. Už v pondělí velké slevy v časopise Ona dnes.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
4: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: 14 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Lucie Šmídové.
6: Dobré odpoledne. Za porušení požární bezpečnosti v nočních klubech hrozí pokuty. Loď zasažená Hantavirem připluje na Kanárské ostrovy ráno. Nehodu řeší na D5 u Vráže. Za porušení požární bezpečnosti v klubech, barech nebo dalších nočních podnicích hrozí provozovatelům pokuty. Nejvyšší finanční postihy mohou úřady uložit za nedostatky, které ohrožují přímo bezpečnost lidí, jako jsou uzamčené únikové východy nebo neprůchodnost únikových cest. Řekla to mluvčí hasičů Klára Ochmanová. Bezpečnost v nočních podnicích hasiči prověřují po novoročním požáru v baru ve švýcarském horském středisku, při kterém zemřeli desítky lidí. V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Dnes o tom informuje Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho. Výletní loď, kterou zasáhla nákazem hantavirem, by měla dorazit na Kanárské ostrovy v neděli ráno. Plavidlo podle vyjádření činitelů jako první opustí zřejmě Španělé a cizinci budou moci vystoupit poté, co bude připraven jejich repatriační letoun. Samotná loď bude poté s posádkou pokračovat do Nizozemska, kde ji budou dezinfikovat. Olympijský šampion Martin Fuchsa vyhrál úvodní závod světového poháru v Maďarsku v rychlostní kanoistice. Na kilometru těsně porazil Zachara Petrova z Ruska.
5: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Odpoledne bude oblačné až polojasné, jen na horách může zapršet, ale i tady postupně se oblačnost protrhá a večer bude po celém Česku jasno. Nejvyšší teploty vystoupají na 15 až 20 stupňů, na jihu území na 23, na Šumavě maximálně na 16.
1: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Z D5 hlásí nehodu.
7: Opatrností projíždějte po dálnici D8. Na 37. kilometru z Prahy do Ústí nad Labem se došetřuje nehoda. A kvůli dopravnímu omezení řidiči zpomalují na dálnici D1 v Brně na trase z Prahy do Vyškova mezi 194. a 196. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
6: A po zprávách startuje víkendové odpoledne na Frekvenci 1 s Márou Maláškem.
0: Jsi netušila, kdy ti tu předávku dám, že?
6: No, to je dneska takový tajemný od svýho příchodu, to si ho užijete.
0: Kdo byl tajemný?
6: Posluchači.
0: Já, že jsem byl tajemný?
6: Ano, ptám se, jak se máš, ale...
0: A co jsem ti řekl?
6: Nevím právě, nevím, jak se máš. Možná nám to prozradíš.
0: Já jsem...
6: A možná i něco víc.
0: A co?
6: Já nevím, máš před sebou, to máš vidět ty, máš vidíš před sebou to? Hodinu.
0: A pak,
6: máš
0: já
6: před
0: jsem
6: sebou
0: tajemný.
6: Hodinu vysílání.
0: No?
6: A my nevíme, co nás čeká, takže pověz, co nás s tebou čeká.
0: No, my se totiž společně podíváme na to, kam by se dalo ještě o tomto víkendu vyšlápnout, vyrazit. Ty jsi byla na kole, ty jsi měla takový krásný cyklistický výlet.
6: Ano, ano.
0: Už to říkala posluchačům, kolik z toho zvládla našlapat?
6: Ne, neříkala.
0: No, tak to řekni, pochlup se.
6: Zatím jsem se nechlubila.
0: No, tak pochlup se. Jsou tady jiný, ty se chlubí, ale ty jsi skoupá na slovo.
6: No, já se pochlubím a pak někdo řekne, že to je málo. Ne, ne, ne.
0: Ne, jen to řekni, je to dost. Je to,
6: je to dost, jako prvních jarních 100 kilometrů je dobrých.
0: Pane Bože Kriste, ukaž to, že jsi pořád dobrý.
1: To nejlepší z muziky
5: a Marek

0: Na frekvenci 1 z toho nejlepšího Stevie B, a než to rozjede na frekvenci 1 Miley Cyrus, no tak se pojďme podívat, co by se dalo ještě o tomto víkendu podniknout. Tak na Pardubicku se jede motokrosový memoriál Michála Špačka, a to v Poběžovicích u Velhodce. V Praze tak tady můžete využít jedinečnou příležitost, a to nejenom k návštěvě poslanecké sněmovny, je tady totiž den otevřených dveří, ale to stejné platí i o Senátu. Na Moravě, tak tady třeba v Luhačovicích se o tomto víkendu zahajuje sezóna. Na Olomoucku, na Sovinci čekejte o tomto víkendu šermířské sladosti, a pokud byste chtěli vyrazit spíš za tou nejlepší muzikou, v tom případě doporučím nechat všechno tak, jak je, a já už se o vás hudebně postarám.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.

0: nejlepší hudební kulisu se vám stará Frekvence 1. Za necelé 3 minuty je tady půl třetí. No a my se společně s Hanem Krausem podíváme na takové zvláštní americké sázky, ale ještě předtím na silnice. Komplikaci totiž hlásí D8.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Opatrností projíždějte po dálnici D8. Na 37. kilometru z Prahy do Ústí nad Labem se došetřuje nehoda. A kvůli dopravnímu omezení řidiči zpomalují na dálnici D1 v Brně na trase z Prahy do Vyškova mezi 194. a 196. kilometrem. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Americký voják si vsadil na pád Madura. Na jeho únosu se přitom sám podílel. Co vy na to?
4: To je velká moda v americkém kongresu, mimo jiné. Tam Nancy Pelosi, která byla předsedkyní, nebo možná ještě ta, vydělala miliony na tom, že hrál její manžel burzu. Aha. Na základě inside informací, to znamená, když věděla, že se chystá zákon na omezení jalem uhlí, tak on šel a koupil akcie firm s uhlí. A americký kongres má úplně stejný problém, nebo dokonce větší než český parlament v tom, že tam přijdou lidi, kteří mají mění 200 000 dolarů, taky je to ta Olmar, ta je taky výborná, ta Somálka, ta má falešnou vinotéku, se ukázala, najednou má majetek 200 milionů za 3 roky. A do toho projednávali zákon, že členové kongresu by neměli mít povoleno vůbec obchodovat na burze v době, kdy jsou v kongresu, ale to stejně k ničemu, to můžete dělat přes někoho, když tak, jo. A tak dále. Čili tak jsme zpátky u těch pudů, Milušku, a u toho, že pokoušet se dělat nějaký projekty, kde se lidstvo zlepší, je nesmysl. Vždycky je lepší dělat projekty, kde počítáte s tím, že lidi ideální nikdy nebudou.
3: Ale jestli on se tím nemotivoval, jo? Vsadím se, že to dokáže.
4: Možná, že dostala vízu, že se má někam dostavit a řekl si, to bude asi Maduro. Anko, a tam to můžete obchovat z mobilu.
3: Jasně, jasně.
4: No tak to koupíte, jo. Ale já nevím, já bych měl rád křivděl samozřejmě. Ale jako, jak by vás předtím, než to udělali, mohlo napadnout, že něco takového bude, to nevím, jak vypadala ten obchod, to bych musel znát, to byla sázka, jako. Protože máte dneska Polymarket, kde můžete sázet na všechno.
3: To byla sázka na sesazení venezuelského
4: vůdce. No, tak to byl Polymarket, to je největší hit současný americký a nejen americký, bude si to. Můžete sázet skoro na všechno. A ty kurzy jsou průběžný. Jdou nahoru, dolů a tak dále. A jsou tam ohromné peníze, lidi tam vkládají ohromné, protože lidi milují sázení a některý tam sázejí velké částky. A Polymarket vlastně dneska je oblast, která vydělává ohromné peníze a rozšíří se. To uvidíte, brzy to tady bude taky. Se vsadím, že to tu bude.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

čtvrtě na tři, už za pět minut na frekvenci jedna z té nejlepší muziky je taky Petr Bič Prouček nebo Michael Jackson, no a v celou se společně s Lucí vrhneme na čerstvé zprávy a taky prověříme situaci na silnicích a počasí na zítra. Tak buďte s námi.

0: nejlepší muziku se s vámi podělíme i v další hodině, kdy bude Michal Telo, taky Reško Miller a nebo Lighthouse Family.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Slucí Šmídovou.
3: Dobré odpoledne. Černé skládky stále plní pneumatiky. Čeští hokejisté podlehli Finům. Pozor na porouchané obytné auto na D1 za Vyškovem. Ojeté pneumatiky se mohou odevzdávat zdarma. Mnoho lidí to ale stále neví. Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci, většinou prostřednictvím pneuservisu a autoservisu. Zdarma je vybírají i některé sběrné dvory. Například Sokolov zrušil poplatek před 2 lety a podle radnice díky tomu ve městě a okolí černých skládek ubylo. Jak ale informuje Česká televize, v Česku stále končí 20% pneumatik v přírodě, u silnic nebo na dálničních odpočívkách. Kvůli požáru bývalé sauny v suterénu hotelu v Pražské Blanické ulici na Vinohradech hasiči evakuovali několik hostů. Kontrolovali je také záchranáři. Hasiči už požár lokalizovali. Zásah blokoval provoz tramvají 3 linky, jezdili odklonem. 46-letý cyklista havaroval v pátek večer nedaleko Dobříva na Rokycansku. Během jízdy se mu zamotal batoh do předního kola. Následně přelétl přes řidítka a vážně se zranil. Vrtulník ho přepravil na urgentní příjem nemocnice v Plzni. Policisté vyloučili, že by muž před jízdou pil alkohol. V Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne svěřence Radima Rulíka čeká na závěr turnaje Švýcarsko.
2: Frekvence 1. Počasí.
3: Zítra bude od rána jasno až polojasno, jen vzmímečně s mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno a teploty příjemné 19 až 24.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Podíváme se na sobotní odpolední provoz.
4: Se zvýšenou pozorností projíždějte po dálnici 35 z Olomouce do Lipníku nad Vešvou. Na 294. kilometru překáží v pravém jízdním pruhu krabice. A odstavené obytné vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 232. kilometru na trase z Vyškova do Přerova. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
3: 3 minuty po 15. pokračuje víkendové odpoledne s Márou Maláškem.
0: No, tak se do toho pustíme. Lucie, který zvíře by si řekla zvířecí říši má nejlepší čich?
3: Nejlepší čich? Mravenec.
0: Mně se na to líbí, jako kdyby tady na tvým místě seděl Láňáku, tak to hned vypíchne, hned a trefí to jako dobře. Čímž pádem mě jako vykramuje celý ten následující vstup.
3: A s blondýnou ti tohle nehrozí, veď?
0: Ne, obrovský mě to baví s sebou.
5: To nejlepší z muziky. A Mare.

Frekvence 1. To nejlepší z muziky.

0: Čtvrt na čtyři a na frekvenci jedna jste nejlepší muziky Lighthouse Family. No, my jsme se s Lucí, nechci říkat, vsadili, ale málem to tak dopadlo. Pojďme si říct, kdo ze zvířecí říše má nejlepší čich. Mm-hmm. Pro mě to bylo docela jako, takový, jako překvapení. A zároveň i vztyčený prst. Tak pojďme si říct, že teda jako člověk dokáže zacítit změnu nějakého pachu na 3 metry. Mm-hmm. Kočka na 150 metrů, jelen na 400, potom je tady divoký prase na 700. Mm-hmm. Což se docela divím, že kolikrát člověk v lese potká divokou bakyni i s malými selátky. Ona už o tobě tady dobrou čtvrt hodinku ví, ale stejně ti skříží cestu. Potom je tady pes, tak ten to má na 2 kilometry, vlk na 3 kilometry,
1: no,
0: slon na 15 kilometrů, mm-hmm, a teď pozor,
1: no,
0: na 30 kilometrů tě dokáže zacítit medvěd. Mm? A teď jsem si jenom tak jako říkal, jo, 30 kilometrů to vím, že je vzdálenost Olomouce od Prostějova. Mm-hmm. Tak ty seš třeba v Olomouci na Horním náměstí, mm-hmm, něco si tam dáváš a v Prostějově u nároďáku medvěd.
1: Počkej, a za jak dlouho u mě bude?
0: No to tak jako ten
1: 30 kilometrů,
0: no,
1: co?
0: No, člověče, ale jako on je docela dobrý běžec. Mm-hmm. Já si myslím, že tak do hodinky by to asi stih, možná i dřív. Mm-hmm.
1: Tak to já už s ním ale dávno.
0: Tyjo, to je strašné.
1: To já už teď budu mít snědený to jídlo.
0: Že seš, to nevadí, to ty seš to jídlo. To stačí, aby zvonila.
2: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Teskovejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: společně s pány Suchánkem a Kolečkem vysvětlíme, jak pracují datová úložiště, tak ještě nakoukneme na silnice. Komplikace totiž hlásí trasa Olomouc-Lipník.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Se zvýšenou pozorností projíždějte po dálnici 35 z Olomouce do Lipníku nad Vešvou na 294. kilometru překáží v pravém jízdním pruhu krabice a odstavené obytné vozidlo nepřehlédněte na dálnici D1 na 232. kilometru na trase z Vyškova do Přerova. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Cože?
3: Michal Suchánek a Petr Kolečko.

dvě minuty bude 3:15. No, pomalu ale jistě, Lucie Šmídová chystá v redakci čerstvé zprávy. No a než si je dáme, tak stíháme ještě Čechomor s Lenkou Dusilovou a bude i Bonnie Tyler. Tak buďte s námi a užijte krásnou sobotu s Frekvencí 1.

0: toho nejlepšího na frekvenci jedna taky slíbená Bonnie Tyler, ale co do další hodiny? Tak třeba Sandra Isevenu. Stejně tak přihodíme Rady Kirken. A nebo Savage Garden. Tak takové mám hudební plány z frekvencí jedna.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
5: Sponzorem časomíry jsou Beton Press lehký kriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
6: 16 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: A Lucie Šmídová.
7: Hezké odpoledne. Na horách napadne v úterý sníh. V noci začnou vysouvat provizorní most nad koridorem na Orlicko-Ústecku. Filip Salač odstartuje do velké ceny Francie z první řady. V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Dnes o tom informuje Český hydrometeorologický ústav. Podle meteorologů by déšť měl být vzpruhou pro půdu a vegetaci, které trápí sucho. Vyšetření krevního markeru, které je ode letoška součástí preventivní prohlídky u rizikových pacientů, pomáhá odhalit srdeční selhávání včas. Může tak zabránit hospitalizaci a vážné problémy oddálit o několik let. Na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který dnes začal v Brně, o tom diskutovali odborníci z celého Česka. U zámrzku na Orlicko-Ústecku začnou v noci na zítřek vysouvat provizorní most nad železničním koridorem. Akce je součástí přestavby mostu na silnici 1/35. Současný most o délce 28,5 metrů bude nahrazen novým, dlouhým téměř 71 metrů. Český motocyklista Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Francie MotoG. Jak to je? Ty to budeš určitě vědět. Moto 2 z první řady v kvalifikaci na okruhu Le Mans obsadil třetí místo. A fotbalisté Chelsea v anglické lize ukončili sérii 6 porážek remízou 1-1 v Liverpoolu. Na 9. místě si udrželi naději na pohárovou Evropu.
6: Frekvence 1.
1: Počasí.
7: Zítra bude opět hezky, od rána jasno až polojasno, jen s výjimečně s mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1.
6: Doprava.
7: Podíváme se, jak krátce po 16. hodině vypadá sobotní odpolední provoz.
8: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zpozorněte. Na 287. kilometru je na krajnici odstavená dodávka. Jinak je provoz na našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez držení. Z dopravního centra ředitelství se mi zadá nic, Markéta.
7: A po zprávách pokračuje víkendové odpoledne s Márou Maláškem.
0: Já bych chtěl moc poděkovat, já jsem totiž za celou svoji kariéru neměl možnost zasáhnout kdy do zpráv.
7: Mě tam pořád skákalo Moto2 a říkám, to není Moto2. Já se půjdu projet na motorce.
0: Ale to nemusí, prostě dvojka, hotovo. No, prosím tě, když už jsem ti takhle pomohl s těma zprávama.
7: Ano, nevíš, s čím já ti mohu pomoci.
0: Možná bys třeba jako věděla, kam naplánoval Míra s jednou další výlet v rámci jejich podcastu.
7: Vím.
0: A kam?
7: Do Telče.
0: Je to možný? Ne, opravdu, přátelé, jak bych to neříkal, Láďa Kupě to vždycky propíchne, já dám takovou lehkou indicí a on to provází a to jsem teda jako netušil, že to bude fungovat i tady. Takže kam teda říkala?
7: Já vůbec nevím.
0: No, výborně, to se nám to malinko prozradilo.
9: To nejlepší z muziky
6: a Marek Malášek.

0: 4.5 na frekvencii 1, také Joan Jett. No a poďme vyrazit na výlet. Také v další epizodě podcastu Jana a výlety na míru se vydáte do pohádkové Telče, jednoho z nejkrásnějších měst v Česku a pozor, i zapsaného na seznamu UNESCO. Projdete si společně historické centrum s náměstím Zachariáše Zahradce, renesančními domy a taky zámkem, který patří k nejcennějším v zemi. No a nebude chybět ani zastavení na věži kostela svatého Ducha, která patří k nejstarším stavbám v Telči.
1: Věž je přístupná po dřevěných schodech, 49 metrů vysoká, nahoru vede 97 schodů.
2: To mě zajímá, to už, zase, ty.
1: To už
2: zase.
1: Jsme tady řešili, no. Proč to nezaokrouhlej nějak, že jo? 97 schodů, jo.
2: Mm-hmm. Došlo dřevo.
1: Najdete tady taky expozici, na konci musíte udělat velký krok.
2: No jasně.
3: Takový schody do nebe.
1: Najdete tady nahoře expozici mapující vývoj města.
0: No, i když ne všechny vyšlapy se na různé věže a taky rozhledny vydaří, co si budeme.
2: Když jsme šli jednou na Petřín, tak jsem tam, takhle hustá jsem nebyla, ale byl tam nějaký pán. Já jsem až potom pochopila, že on nutně spěchal dolů, že se mu chtělo na záchod.
1: Jo, a tak to měl říct, jo?
2: Já on to měl říct, no. Mm. On to ale neřekl, protože se za to styděl a začal všechny předbíhat. A to prostě nastala to taková blbá situace.
1: On říká, se potom tady lidí.
2: A my jsme to nepochopili.
0: Já to úplně vidím, z těch lidí podělám. No, nejde to. No tak v rámci aktuálního podcastu Jana a výlety na míru si taky projdete zámeckým parkem, který se objevil v pohádce Pyšná princezna. Ostatně samotná Telče stala místem natáčení pro celou řadu dalších filmů a taky pohádek. Tak si nenechte ujít další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do Telče a okolí. No tak hledejte na tradičních podcastových platformách anebo úplně jednoduše na našem webu frekvence1.cz.
4: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 79,90 vepřová pečeně bez kosti kilo. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.

0: Přesně za minutku bude půl páté na frekvenci 1 právě teď je Nick Cave. No, než si společně dáme Sunrise Avenue, pojďme se ještě poohlednout za hosty, kteří se stavili tady přes týden, mezi kterými byl i michelinský kuchař Roman Paulus. No, s mírou a slupkou přišla i řeč na to, jaké jídlo by nikdy nepozřel. A to možná budete překvapení.
1: Jako já nejsem úplně ten, který by vyhledával takový ty bizáry, ale zrovna teďko není to úplně dlouho, tak jsem si objednal v jedný čínský restauraci v Chinatownu San Francisco, jsem si objednal kuřecí pařáty. A já jsem si myslel, že to bude něco křupavého, takový chipsy, který si jako schroupnu. A ono to bylo vařený na páře, v takový jako docela dobrý omáčce, ale musím říct, že to jsem jako nedojedl, že to, v tom jsem se jako úplně nenašel. A přišlo mi, jak kdyby ty pařáty zrovna dohrabaly, jako zrovna dohrabaly. A prostě jsem to tam nějak cítil, ten dvoreček, no. Takže to třeba už si jako objednávat nebudu.
0: No, dvoreček na pařátku. Jinak celý rozhovor s Romanem Paulusem si můžete poslechnout na našem webu frekvence1.cz. A jak to vypadá na silnicích? Pojďme to prověřit hned.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zpozorněte. Na 287. kilometru je na krajnici odstavená dodávka. Jinak je provoz na našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
2: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: frekvenci jedna z té nejlepší muziky, tak je skupina Jelen někde kolem a Jindra Polák. No, pomalu, ale jistě se chystají zprávy a v těch se zaměříme na derby, Sparta Slavia a taky boj o titul, tak si to nenechte ujít.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

0: frekvenci 1 z té nejlepší muziky Celine Dion už mám připraveno. Do další hodiny Ed Sheeran, Nightwork a taky Fool's Garden.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový desert, různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90. Až do 12. května. Kaufland. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
3: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová.
4: Hezké odpoledne. Obce chystají připomínky k zónám pro větrníky. Snižování výdajů na obranu podporuje 17% Čechů. Fotbalisté Slávie mohou obhájit ligový titul. Středočeské obce chystají připomínky k vymezení zón, ve kterých se podle návrhu Ministerstva pro místní rozvoj počítá s rychlejším a jednodušším povolováním větrných elektráren. Řada obcí s návrhem ostře nesouhlasí. Vyplynulo to z vyjádření oslovených starostů. Snižování výdajů na obranu podporuje 17% Čechů. Pro jejich zachování na 2% hrubého domácího produktu je 24% lidí. Vyplývá to z dubnového průzkumu agentury STEM. Češi se většinou shodnou na členství v NATO. Souhlasí s ním 82% lidí. Na to věří většina lidí a platí to napříč voličskými skupinami. Vodohospodáři upouští Labskou přehradu. Připravují se tak na plánované čištění dna.
5: Předpokládá se, že bude potřeba vytěžit víc než 30 000 kubíků sedimentů na 700 metrech. Hotovo má být do konce září letošního roku. Přehrada by pak měla znovu plně využívat celou kapacitu k zachytávání vody z Krkonoš. Podle správců nádrže se situace s nánosy bahna zhoršila především při předloňských povodních. Masa nánosu se od té doby stále pomalu posouvá směrem k hrázi. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Výletní loď, kterou zasáhla nákaza hantavirem, by měla dorazit na Kanárské ostrovy v neděli ráno. Plavidlo podle vyjádření činitelů jako první opustí zřejmě Španělé. Cizinci budou moci vystoupit poté, co bude připraven jejich repatriační letoun. Samotná loď bude poté s posádkou pokračovat do Nizozemska, kde ji budou dezinfikovat. Fotbalisté Slávie mohou už dnes obhájit ligový titul. V druhém z pěti kol nadstavby přivítají v derby Spartu a v případě výhry by v čele tabulky odskočili na nedostižných 11 bodů. Zápas začne v Edenu v 7 hodin večer.
3: Frekvence 1.
1: Počasí.
4: Zítra bude opět hezky, většinou od rána jasno až polojasno, jen s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme většinou oblačno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1.
3: Doprava.
4: A zdržíte se na D1.
6: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zpozorněte. Na 287. kilometru je na krajnici odstavená dodávka. Jinak je provoz na našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
4: Po zprávách pokračuje víkendové odpoledne s Márou Maláškem.
0: No, tam my se společně podíváme, Lucie, u toho bys mohla být taky přítomna.
4: Ano.
0: To by tě mohlo zajímat, čeho muži nejčastěji litují po dosažení 60.
4: Jako co nestihli, jako, no, jo, během života.
0: Co?
4: Nebo co naopak udělali a už by to nikdy neudělali.
0: A tak to bys měla třeba ty, co by jako udělali, už by to nikdy neudělali?
4: Nevím, zamyslím se.
0: A ty bys měla nějaký tip, co jsi udělala, už bys to neudělala? Co?
4: Samozřejmě, že ne.
0: Je, ale to jsi řekla moc hezky. Moc hezky.
1: To nejlepší z muziky. A Marek.

0: frekvenci 1, taky Blondie a Maria. Bude jet Sheeran nebo Rihanna, ale pojďme se nejdřív podívat na to, jak už jsme nakousli v otvíráku této hodiny, čeho muži nejčastěji litují, když dosáhnou 60. Co by dnes už neudělali? Tak neupřednostňovali by práci před vztahy a rodinou, taky by víc vyjadřovali emoce, určitě by nebyl strach ze selhání a také ztráta kontaktu s dobrými přáteli. No, to už se pozná potom blbě. Život taky podle očekávání ostatních by taky tak nějak zahodili a nevedli úplně stejný. Nadhodnocování peněz, to je velký problém v dnešní době, a nedostatek zážitků a poznávání nových věcí. Taky nedostatek koníčku a zájmu mimo práci, no a víc by si vážili zdraví. No, já jsem tomu šel tak nějak naproti, tento týden jsem se stavil u lékaře a bylo mi sděleno, že bych měl méně solit. Já tomu rozumím, já totiž s paní doktorkou bydlím v jednom baráku a jí na to říkám, no jo, ale já jsem tento rok jako kývil na to, že občas taky se budu starat o chodníky a co mám dělat v zimě, když napadne. Aha. Na to už jste nemyslela. Říká, pane Malášku, ale v kuchyni.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90. A řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Bohemilk Opočno Smetana za 26,90. Lind čokoládové pralinky Lindor 200 gramů za 119,90. A Budweiser Budvar nebo Budvar 33 půl litru za 17,90 až do 12. května. Kaufland.

0: Na frekvenci jedna taky slibovaní Fool's Garden. No a my se s Janem Krausem za malý moment taky podíváme na fotky avokádových toastů, ale ještě předtím taky překontrolujeme silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zpozorněte. Na 287. kilometru je na krajnici odstavená dodávka. Jinak je provoz na našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Před pár lety plnily sociální sítě fotky avokádových toastů. Letos se na výsluní dostává skromnější zelenina. Podle zahraničních médií i trendových reportů je zelí surovinou, která definuje současnou gastronomii i životní styl. Co vy na to?
4: No tak to jsou, jako byly módy, tak teď je to i v potravinách. Přišlo zelí po avokádu, což je pro nás jako přijatelnější daleko. Bez zelího máme fakt dost. S avokádem je to nepoměrně horší. Samozřejmě zelí má určitý důsledek, který, myslím, nemá avokádo, zejména z hlediska trávení, ale oni všichni jakživa říkají, že zelí je strašně zdravý.
3: Jo, cečko.
4: A já mám rád zelí.
3: No prosím, ohromně. Takže vy jste trendy.
4: Jako rozhodně mám radši než avokádo. Avokádo mě přijde proti zelí nudný a zelí mě přijde proti avokádu zemitý a veselý.
3: No.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

do řádků tvých řas. Ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky Tomáš Klus a jeho Vesmíru. No a než si s Lucí Šmídovou dáme čerstvé zprávy a prověříme situaci na silnicích, tak stíhám ještě No Mercy, bude i Mike Oldfield a viděl bych to i na Miley Cyrus. Frekven-

0: O tu nejlepší hudební kulisu se vám stará Frekvence 1 a taky Miley Cyrus do další hodiny určitě, ale určitě třeba George Ezra, Krištof a nebo i Rejžer. Tak buďte s námi.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 25. května.
3: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 139,90, Tesco vejce z podestýlky 30 kusů, velikost S. Nabídka platí od 6. do 12. května ve všech supermarketech a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
4: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
5: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A Lucie Šmídová.
6: Hezké odpoledne. Stoupá aktivita Klíšťat. Fotbalisté Mladé Boleslavy hráli o záchranu. Zítra bude slunečno a teploty u 24. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliozy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Kvůli současnému počasí aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Nejvíc jim vyhovuje vlhké a teplé počasí. Nová elektronická evidence tržeb nejspíš opět skončí u ústavního soudu. Opozici vadí, že součástí povinnosti mají být i platby kartou. Z předchozí EET je právě ústavní soud výmul. Jak informuje Česká televize, podle ministryně financí Aleny Schillerové, ale už není možné tak snadno karetní transakce dohledat. Stovky lidí dnes odpoledne dorazily na pražské staroměstské náměstí, kde se koná festival Den vítězství. Vedle pódia si svůj stánek postavili také odpůrci Ruska. Na místě jsou policisté a antikonfliktní tým. Fotbalisté Mladé Boleslavy ve druhém kole nadstavbové části první ligy ve skupině o záchranu remizovali se Zlínem 1-1 a v nejvyšší soutěži po 11. za sebou bodovali. Český cyklista Václav Ježek dojel třetí ve čtvrté etapě závodu kolem Řecka a před závěrečným dnem se ujal vedení.
5: Frekvence 1.
2: Počasí.
6: Zítra bude od rána jasno až polojasno, jen s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno a teploty příjemné 19 až 24.
2: Frekvence 1.
5: Doprava.
6: Jdeme se podívat, jak vypadá sobotní podvečerní provoz.
7: Na dálnici D1 z Přerova do Ostravy zpozorněte. Na 287. kilometru je na krajnici odstavená dodávka. Jinak je provoz na našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez držení. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
6: A po zprávách už má opět slovo Mára Malášek.
0: No, děkuji uctivě. Jak jsme si říkali...
6: Co že... pak nám asi poví, vej? Všichni na pětě čekáme.
0: Máš nějaký tip? Co bych mohl říct? Já jenom, že jsme si teda ještě, jsme si říkali, že má dneska svátek Ctibor, tak bychom jí mohli popřát a říct, co toto jméno vlastně znamená. Kolik bys řekla, že je tak Ctiborův?
6: 283.
0: A to je tak, to je zbytečně málo.
6: To je Ivana málo.
0: Pavlovič, no jistě.
6: Aha, no tak 2083.
0: To už by mohlo být lepší, no tak pojďme se na to podívat.
2: To nejlepší z muziky.
5: A Marek.

frekvenci jedna z té nejlepší muziky, taky i Rangera. Máme 6:45, teď už skoro přesně. No pojďme se podívat, jak jsem sliboval, taky do kalendáře. Svátek má dneska Ctibor. Lucie typovala, že oslavenců dnes nebude moc. No, byla docela blízko. Přesně 935 nositelů tohoto krásného jména. Jinak Ctibor znamená bojovník za čest. A jak jsem taky tak trošičku pátrali po slavných oslavencích, kteří dnes slaví narozeniny, tak 53. narozeniny herec, kterému nikdo neřekne jinak než Tácek, Marek Taclík. A potom taky, a toho z našeho vysílání, myslím si, že znáte vy.

0: Jirka Han. Tak všechno nejlepší i jemu.
1: Prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
2: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
3: Mám rád tam ze všechny ženy a jsem gentleman, jste si mohl všimnout teďkon, že paní Naďová teď bude sedět, protože já vždycky rád pustím ženu sedět.
1: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Možná kdybych byl typickým Čechem, byl bych možná také Tomáš, ale jinak jsem taky Moravák jak stehno.
2: Petr Jablonský. Live každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.
5: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.

0: tlačí čas, ale netlačí. Na řadě jsou zprávy.
1: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Lucí Šmídovou, je to tvoje.
2: Dobrý večer. Při pádu ze střechy se dnes na Táborsku zranil muž. Fotbalisté Plzně se přiblížili třetímu místu. Zítra bude slunečno a teploty u 24. Jihočeští záchranáři dnes pomáhali muži zraněnému při pádu ze střechy v obci Choustník na Táborsku. Vzlétla i letecká záchranná služba. 50-letý muž skončil s podezřením na poranění páteře a pánve v Českobudějovické nemocnici. Lékaři letos do konce dubna zachytili přes 1800 případů lymské boreliozy a 10 nemocných s klíšťovou encefalitidou. Vyplývá to z údajů Státního zdravotního ústavu. Kvůli současnému počasí aktivita klíšťat v příštích dnech poroste. Nejvíc jim vyhovuje vlhké a teplé počasí. Stovky lidí se dnes odpoledne sešly na pražském staroměstském náměstí, kde se koná festival Den vítězství. Vedle pódia si svůj stánek postavili také odpůrci Rusy. Na místě jsou policisté a antikonfliktní tým. Fotbalisté Plzně ve druhém kole prvoligové nadstavby ve skupině o titul porazili Liberec 2-0. Západočeši v nejvyšší soutěži po třetí za sebou zvítězili a výrazně se přiblížili konečnému třetímu místu v tabulce. Fotbalisté Mladé Boleslavy ve druhém kole nadstavbové části první ligy ve skupině o záchranu remizovali se Zlínem 1-1 a v nejvyšší soutěži po 11. za sebou bodovali.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Zítra bude od rána jasno až polojasno, teprve až odpoledne a večer čekáme postupně přibývání oblačnosti. Nejvyšší zítřejší teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A zdržíte se na D1 a D8.
3: Pozor si dejte na nehodu dvou osobních aut na dálnici D5 na 22. kilometru před sjezdem do Berouna na trase z Plzně do Prahy. A s opatrností projíždíte po dálnici D8 směrem do Ústí nad Labem. U Roudnice na 31. kilometru překáží mezi jízdními pruhy pneumatika a na 32. kilometru stojí odstavený kamion. Z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Markéta.
1: Česká
4: hitparáda Frekvence 1.
1: Jana Knížková
4: a Roman Mikeš.
5: Už je to tady. Už je to tady.
6: Ano, jsme tady, dámy a pánové, je tady hitparáda Rádia Frekvence 1. Doufám, že se těšíte tak jako my a je v tom dneska teda guláš. My jsme si to připravovali už a je to, hele, dneska
5: se šesti.
6: Fakt si sedněte, dejte si to ze šesti.
5: Já mám si nejradši guláš s chlebem, jo.
6: Já mám
5: ráda chleba.
6: Já mám ten kredlík k tomu takový,
5: jako. Já mám to vlastně na tom guláši nejradši ten chleba.
6: Jo, takže dobrý den, dejte mi chleba a zaplatím guláš. Ideální.
5: Tak, přátelé, pojďme od jídla k tomu, co je podstatné, a to je česká hitparáda, jak už bylo avizováno. Udělali jste s tím pojďme říct, jak to vypadá.
6: Tak, po 10 týdnech se loučíme s medvědem 009, to už jsme blahopřáli minule, ale musíme ještě jednou. Ale pozor, tohle je taký překvápko.
5: Takže nejenom, že vypadla písnička Naději po 10 týdnech, ale tady se to nepovedlo vůbec, protože minule jsme tady měli novinku od Franty Prachaře Alexe Krátkého, jmenuje se to Amor.
6: A
5: ona to vlastně nebyla v loni, ona to nebyla minulý týden novinka, ale byla to novinka nasazená, která skončila minulý týden na 10. místě. Tak 11.
6: A je
5: nemáme.
6: Pryč. A je to pryč, takže díky.
5: Díky.
6: Tak pojďme si dát tipy.
5: Tak tip číslo 1, Highland. A Opět a Radeček, písnička se jmenuje Právo žít. Chceš o tom něco povědět?
6: Můžu o tom povědět mnohé, protože mám to tady před sebou.
5: Máš noty?
6: Mám noty. Dokumentární film Directy Diva.
5: To jsem ti to dala.
6: Co jsi mi to dala do pytle? Kapely Highland a Opět a Radeček natočili písničku Právo žít k celovečernímu dokumentu. No, já nevím, jestli to čtu dobře.
5: Já mám líp anglicky, já dělám Duolingo.
6: Nevím, čověče.
5: Dereci Diva.
6: Jo, Dereci Diva.
5: Dereci Diva.
6: To je hrozný, že já, jak jsme zpitomněli, všechno se snažíme číst anglicky,
5: viď? Takže to je normálně Dereci Diva.
6: Já vidím chleba a přečtu...
5: Chléba.
6: Chléb. No,
5: takže dokument, jo. Já myslím, že to bude velice zajímavý dokument. Každopádně videoklip k písničce je taky už na světě. Natáčel se první dubnový den na premiéře dokumentu Dereci Diva v pražském kině Lucerna. Počkej, a to pozor. Dereci Diva je dokument, který už získal ocenění od generálního ředitele vězeňské služby České republiky za významný přínos k osvětě. Takže to bude asi odkud?
6: Z kriminálu.
5: Z kriminálu.
6: Ale dobrý, no, tak jo. Tak tohle jsem teda čtu teď...
5: To takhle, tohle jsem teda nezvládl.
6: To jsem nepřipravený. Dobře, tak tady máme tip číslo dvě.
5: Hlavně, že má noty.
6: Charlotta Gotová vydala v den svých 20. narozenin debutový single
5: Into Deep.
6: Jde o první autorskou skladbu z připravovaného mini-alba, které vyjde na podzim. Vznikla během session v Londýně ve spolupráci s britským producentem Sašou Skarbekem. To zní jako hodně londýnsky. Spoluautorem globálních hitů pro umělce jako Miley Cyrus, no, Adele, James Blunt nebo Lana Del Rey.
5: Pozor, až uslyšíš tuhle písničku, tak se posadíš na zadek.
6: Jako no já se musím těším říct... stejně tak jako vy teda.
5: No, já ji slyšela už, protože my jsme ji vlastně...
6: předběhla zase.
5: V den, kdy měla premiéru, tak jsme ji pouštěli ve vysílání a já jsem se do ní zamilovala. Ta písnička je fantastická a kdybys nevěděl, že to je Charlotte Gott, tak si myslíš, že to je nějaká prostě zahraniční popstar.
6: No ona sama o tom píše, že Into Deep je první skladbou, kterou jsem se rozhodla představit světu a beru ji jako začátek vlastní cesty, na které jsem dostala šanci spolupracovat s mezinárodním týmem a pokusit se uspět i v zahraniční konkurenci.
5: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. Tip číslo jedna Highland a opět a Radeček s písničkou Právo žít.
6: A tip číslo dvě, Charlotta Gotová.
5: Ona si ale teďka říká Charlotte Gott.
6: Sorry. Charlotte Gott
5: Sorry.
6: Charlotte Gott. To jsem řekl americky.
5: Tak to řekni londýnsky.
6: No to nevím, já neumím anglicky.
5: Ty nevíš londýnsky.
6: No, ne, to ne.
1: Česká hitparáda frekvence 1. Tip číslo 1.

cesta je nekonečnou hrou a chci jít dál. I když kráčím denně tmou, tak se mi

0: jsou 10 interpretů a jak už jsme říkali na začátku, udělali jste v tom trošku gulášek, tak pojďme si říct, jak to teda dopadlo.
1: Takže na 10. místě pro tento týden Takový se šupeček. Z osmičky na desítku Selhání od kapely Činasky. Za mě písnička naprosto fantastická.
0: Mně se taky líbí teda.
1: Michal Malátný byl hostem, tady buď u Lubky, u Míry, ale taky ho zpovídal víš kdo? Jak se jmenuje? Bílek. De Bílek. Pardon. To je takový for, že vždycky říkali, to nám Bílek.
0: Milan Bílek, náš kolega, ten vždycky říkal přesně, když byl ve škole, jak říkali, ale bacha, De Bílek.
1: Tak říkal, no. Milan Bílek, a protože on má svůj podcast, jmenuje se to Legendy a tam byl taky Michal Malátný. Každopádně písnička Selhání se jako za mě vydařila. To, že je na 10. místě, vůbec nic neznamená.
0: Hlavně, aby zůstala, že jo?
1: Vypadá, já věřím, že jo. Já věřím, že zůstane. Jinak mrkněte na jejich webovky, protože oni na léto, a to už od 13. června, rozjíždějí takový velký letní open air session akci, festival.
0: Tak teď máme před sebou 9. místo, což je novinka z minulého týdne. Já jenom přečtu
1: název.
0: Co řekl Igor Tymko.
1: Tak a mě, se ty to si neřekneš, kdo to je?
0: No to právě chci. To je na závěr. Igor Tymko prohlásil. Je až neuvěřitelné, jak se změnila společnost. Každý hledá to, co nás rozděluje, a jen výjimečně to, co nás spojuje.
1: To má takovou hloubku.
0: Hele, Igore, to je přesně ono.
1: To je pravda.
0: A to platí to jak u vás na Slovensku, tak i tady u nás.
1: No.
0: Takže teď řeknu, o koho jde. No Name představuje nový duet s Terezou Maškovou s názvem Nepočítej léta, počítej přátelé.
1: Třeba nás s Mikešem strašně dlouho spojovalo pivo.
0: No,
1: a pak jsme ho přestali pít.
0: A začali jsme pít víno a zase nás to spojilo.
1: Tak, pojďme udělat rekapitulaci. 10. místo Činasky Selhání.
0: 9. místo Nepočítej léta, počítej přátelé, No Name a Tereza Mašková.
2: Místo 10.

0: Tady 8. a 7. místo. Na osmičce taková dvojice, která je pro mě docela překvapivá, ale na druhou stranu se to docela nabízelo. Miraj a Eva Farna. Miraj čeká baby.
1: Jo.
0: Nebo on ne, ale...
1: No teď jeho, se to chtěl jeho, říct, jak to udělal.
0: No tak, dnešní době jde i to. Třeba Cameron Diaz, 53, Cameron Diaz má miminko.
1: Čeká dítě s Cameron Diaz.
0: Ne, to je jenom pro případ, teda respektive pro příklad, aby si věděl, že v 53 můžeš čekat miminko, ale ona nemá vůbec to, ona ho neporodila. Ona měla tu...
1: Jako ona měla nosičku.
0: Nosičku matky, no, teda tak, nosičku dítěte.
1: To je stejný film, to je někdy z 80. Pamatuješ si to? Arnold Schwarzenegger, taky negr, hrál nějakého tatínka.
0: No.
1: Schwarzenegger se jmenuje.
0: Jo, tak.
1: A porodil děťátko, přece to se jak jmenovalo, to byl film takový jako slavný, komedie to byla.
0: Aha, to se moc nepamatuju. No, každopádně Miraj, Eva Farna, důležitá písnička Vzpomeneš si, která vznikla tak, že nejprve teda byla napsána pro Evu Farnou, pak si udělali takový to demíčko a bylo to dobrý, tak si řekli, hele, budeme to zpívat spolu. Naspívali to spolu a za mě je to fantastický, líbí se mi to a věřím, že i vám, a důkaz je ten, že to stoupá z 9 na 8 pro tento týden.
1: Za to tady máme jednu klesačku.
0: Za to tady máme.
1: A to je neuvěřitelné. Na 7. místě, teď se držte, jo.
0: Nechápu.
1: Se umístila písnička, která se jmenuje Křídla. To znamená Xindl X s Alicí Látkovou.
0: Nechápu.
1: Skočili, celou dobu jsou první, no. A najednou vlítnou na 7. Takže jsou dvě možnosti. Buď to, tam máme před sebou ještě lepší a lepší a lepší
0: to
1: pro vás.
0: To jako nebo. A nebo fanoušci prostě nezaplatili internet.
1: No to je možný. A nebo klopíte. Tak je to zvláštní.
0: Ne, pozor, protože ono se to vysvětlí, až budeme úplně nahoře.
1: Tak jo.
0: Jo, ono se to, počkejte si do konce, protože tady je velký překvapení. Takže rekapitulace.
1: 8. místo. Vzpomeneš si? Miraj a Eva Farna.
0: No a na 7. místě Xindl X a Alice Látková, jeho dcera s písničkou Křídla.
2: To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Místo 8.

0: Čas se rozběhnul hlavou proti zdi.
1: Jsme v polovině hitparády Rádia Frekvence 1. Přejeme vám hezký sobotní podvečer.
2: Večer,
1: dobře.
2: No, ale světlo tak podvečer.
1: No, přesně, no. A teď to bude se prodlužovat a to budeš říkat ještě v půl desátý, budeš
2: těším.
1: Říkat podvečer.
2: No, to si, teď si to musíme začít užívat, protože ono to strašně rychle uteče. Pak přijde 20. Jo, kdy ty máš 70. Promiň.
1: Uberte, nebojte se.
2: Pak přijde 20. června a zase se to začne zkracovat.
1: No. Ale jak jsem ti říkal, to podvečer, veď, teď divný, sedíš do půl desátý a oni řeknou hadr na pípu, v 10 zavíráme. A ty máš furt tomu pocit, že furt je hezky a světlo, veď, to je to divný.
2: Že hadr na pípu znamená ti domů, jo.
1: No to se dávalo dřív, to nevíš?
2: Ne.
1: No, každý pingl v hospodě vždycky dal na píp, když byl jako konec, tak dal hadr na pípu.
2: Konec, konečná.
1: A prostě netočím už hotovo a všichni věděli, ježiš, hadr na pípě. Budou za chvilku, budou, jak se jmenuje, jak na tom sedíš? židle na ježka. Protože je dáš nahoru na stůl.
2: Jak se jmenuje, jak na tom sedíš?
1: Zadek.
2: Takže prosím vás, pojďme na to. Máme tady 6. místo a tady se budeme loučit po 10 týdnech s kapelou Midnight. Slunce v hlavní roli, hele, super. Já myslím, že tahle kapela si to tady hezky tak jako odšlapala nahoru dolů, užila si téměř všechny pozice a...
1: To je fakt, ale.
2: Super.
1: No.
2: Hele, v textu jsem se, jenom jedna citace na závěr, se samovou pomocí snažil zachytit, jaký vliv má na mě lidi v mém okolí, vlastně na vibe. To je takové nové slovo. Úplně každého momentu samotné slunce nebo měsíc, dodává kytarista skupiny Midnight.
1: No a na dalším místě, to znamená na 5. místě, máme Blízko od Poetiky.
2: Je to Blízko.
1: Je to novinka, jmenuje se Blízko, doprovází klip z ulic Prahy a vznikla během mezinárodního songwriting kempu ve Varšavě, kde se na jednom místě setkali tvůrci z různých koutů Evropy.
2: Aha, to bude dobrý, no. Tak každopádně Poetika, to je kapela, která je tady známá na vlnách Frekvence 1 vůbec jako v tom éteru, že jo, českém. No a písnička Blízko jako novinka se teď, teda novinka z minulého týdne, uchytila na 5, myslím, že super.
1: No, to je báječný, to říkám, jako 5 dobrá. Tak recapitulation.
2: To bys nedal, podle
1: mě. Ne, no už to uděláš, abych nedal ani dvojku.
2: Tak. Na 6. místě Midnight, slunce v hlavní roli.
1: A na 5. místě novinka z minulého týdne, Blízko Poetika.
3: Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz.

0: tak všechno mám.
1: Tak 4, 3, 2, pojďme si říct, že na 4 pro tento týden je Lukáš. Tedy Lukáš Holoubek s písničkou Se mnou se nestratíš a je tady už 9. týdnem, takže cokoliv teď řekneme, to už jste od nás slyšeli.
2: Mimochodem z 5 na 4, to je, vidíš to, to se taky stalo, že prostě končíš a najednou skočíš. A stoupáš. Skočíš jako, ještě kdyby tam byly další 2 týdny, tak jsi první.
1: No, každopádně jenom je taková citace, někdy se to tak stane, ale ani člověk neví jak. Původně jsem neměl v plánu dělat pomalej a romantický song a nakonec je to jeden z mých nejoblíbenějších.
2: Pojďme na 3, to je písnička, která se jmenuje To se ti zdálo, Petr Perk. Tady píše, písnička To se ti zdálo zachycuje situaci, kterou zná téměř každý, teď dávej bacha, nečekané setkání dvou lidí, mezi nimiž během pár minut vznikne zvláštní, těžko popsatelná blízkost.
1: Jsou sourozenci.
2: Rozhovor plyne přirozeně, smích střídá další témata a mezi slovy se objevuje něco, co nejde přesně pojmenovat.
1: Aha.
2: Takže to je v této písničce.
1: Taková jako běžná situace, která se každému stane. Ale já jsem se jenom chtěla vrátit k minulé hitparádě, protože my jsme v minulé hitparádě dělali takový jazykolam a dali jsme si za úkol, aby jsme několikrát za sebou řekli slovo Petr Perk, Petr Perk, Petr Perk.
2: Petr Perk, no.
1: No a poslouchali nás naši kamarádi, kteří teda byli už v té době docela jako veselí. A nedali to.
2: Nedali to.
1: Nedali to.
2: A my to dáváme, protože nejsme veselí.

0: Takže nejsme moc dali. Tak, to je trojka, no a na druhém místě UDG s písničkou Odlétáš. UDG, hele, všichni to víme, já myslím, že jak se říká, špatná reklama, taky reklama. I když se nám kluci rozpadli, tak vlastně to víření kolem, víš, jako ta šeptanda, to vlastně jim trošku jako podle mě jde na ruku. Nebo myslíš, že ne?
1: No dej jim to hlavně do hitparády.
0: Písnička vznikla během kapelového soustředění, byli kluci v Krkonoších, šli si prohlídnout Sněžku, tam zjistili, že je strašná fronta,
1: tak se vrátili.
0: Odevřeli si pivo a začali zpívat.
1: No, to já znám. Jak otevřeš pivo, jak se začíná zpívat. Mimochodem, abych to přečet třeba UDG.
0: UDG. Tak, UDG. Pojďme udělat rekapitulaci. Na čtyřce Lukas, se mnou se nestratíš.
1: Trojka, to se ti zdálo, Petr Perk.
0: A na druhém místě UDG, Odlétáš.
2: Místo čtvrté.

0: Parada Frekvence 1.
1: Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo třetí.
0: Místo třetí.
2: Nežasnou světla poslední, tak rychle, než se rozetní. Chceš zažít přece něco víc. Až se začneš ráno bát, jestli budem někdy lidem.

0: Hitparáda frekvence 1.
1: Místo druhé.
0: Místo druhé.
2: Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře.

0: A no, teď to pochopíte.
1: Víte proč?
0: Protože... Víte proč? No, řekni proč, nebo řekni co.
1: Co? Řekla, ať řeknu co, tak já říkám co.
0: Ne, my jsme mluvili o kapele, ne, o Xindlovi, Xovi a Alice Látkové.
1: Která nám spadla na sedmičku.
0: Ale možná se tady stala trošku chyba.
1: Sedmým týdnem v hitparádě, to je jediný, co mají společného, sedmým týdnem v hitparádě je písnička, která se jmenuje Křídla pro život. Hmm,
0: Křídla pro život. A tam je totiž to slovo křídla, tak jestli si to tady nespletli, chápeš?
1: Víš, že jo? Ne. Tahle ta písnička je důležitá, to je prostě, je to věc, která má... Jak jsem to řekl?
0: Viděl jsem výraz?
1: Neviděl, já se na sebe neviděl.
0: No hele, je to věc, která se pojí...
1: Je to dobrá věc.
0: Ano, k dobročinné akci, respektive ke charitě, kde můžete vlastně v rámci tohle projektu podpořit nemocné děti, lidi. Křídla pro život a spojili se tady čtyři jména.
1: Olga Lounová.
0: Elis Mráz.
1: Šárka Vaňková.
0: A Daša.
1: Tak děkujeme všem, kteří jste hlasovali a děkujeme všem a fakt jako prýmá, tak to jsme rádi.
0: Fakt jako prýmá, to je dobrá věta. Fakt jako prýmá. Tak přátelé, mějte se krásně. Já myslím, že kdyby nás poslouchali nějaký cizinci, tak některý slova tam vyzobou. Fakt jako prýmá.
1: Fakt jako prýmá, no. Si řeknou, co to je? What is it?
0: Tak budeme rádi, když budete opět hlasovat a to na adrese www.frekvenci1.cz.
1: Chcete nám někdy psát?
0: www.frekvenci1.cz/hitparáda.
1: A hlasujte do 12. hodiny do úterý.
0: Tak, mějte se moc krásně, užijte si sobotní večer, my se loučíme. No a budeme se těšit, ne? Na příští týden.
1: Ne?
0: Nebudeme se těšit.
1: Nebo ne, já se těším už, já se nemůžu dočkat. Takže fakt, hele, hlasujte
0: a
1: buďte hezký.
0: A buďte hodný hlavně. Loučí se Roman Mikeš.
1: A Jani Knížková. Česká hitparáda Frekvence 1. Hlasujte na www.frekvence1.cz. Místo první.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 20 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A u zpráv vás vítá Lucie Šmídová. Na horách napadne v úterý sníh. V noci začnou vysouvat provizorní most nad koridorem na Orlicko-Ústecku. Filip Saláč odstartuje do velké ceny Francie z první řady. Příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Vyšetření krevního markru, které je od letoška součástí preventivní prohlídky u rizikových pacientů, pomáhá odhalit srdeční selhání včas. Může tak zabránit hospitalizaci a vážné problémy oddálit o několik let. Na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který začal v Brně, o tom diskutovali odborníci z celého Česka. U zámrzku na Orlicko-Ústecku začnou v noci na neděli vysouvat provizorní most nad železničním koridorem. Akce je součástí přestavby mostu silnice 1/35. Současný most o délce 28,5 metru bude nahrazen novým, dlouhým téměř 71 metrů. Český motocyklista Filip Saláč odstartuje do nedělní velké ceny Francie Moto2 z první řady. V kvalifikaci na okruhu Le Mans obsadil třetí místo. Fotbalisté Chelsea v anglické lize ukončili sérii 6 porážek remízou 1-1 v Liverpoolu. Na 9. místě si udrželi naději na pohárovou Evropu.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
2: V neděli bude od rána jasno až polojasno, jen výjimečně mlhy. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Příjemný poslech Frekvence 1.
1: To nejlepší z muziky.
3: Frekvence 1. Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Sobotní Party Mix, frekvence 1.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Ale i hity legend pop.

0: Frekvence 1. To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány, na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Lucie Šmídová. Černé skládky stále plní pneumatiky. Čeští hokejisté podlehli Finům. Za porušení požární bezpečnosti v nočních klubech hrozí pokuty. Ojeté pneumatiky se mohou odevzdávat zdarma. Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci většinou prostřednictvím pneuservisu a autoservisu. Zdarma je vybírají i některé sběrné dvory. Například Sokolov zrušil poplatek před 2 lety a podle radnice díky tomu ve městě a okolí černých skládek ubylo. Jak ale informuje Česká televize, v Česku stále končí 20% pneumatik v přírodě anebo u silnic. Za porušení požární bezpečnosti v klubech, barech nebo dalších nočních podnicích hrozí provozovatelům pokuty. Nejvyšší finanční postihy mohou úřady uložit za nedostatky, které ohrožují přímo bezpečnost lidí, jako jsou uzamčené únikové východy nebo neprůchodnost únikových cest. Bezpečnost v nočních podnicích hasiči prověřují po novoročním požáru v baru ve švýcarském horském středisku, při kterém zemřeli 10 lidí. V Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování, mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si 3. porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne svěřence Radima Rulíka čeká na závěr turnaje Švýcarsko.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude od rána jasno až polojasno, jen s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čeká postupně většinou oblačno a teploty příjemné 19 až 24 stupňů. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu.
2: To nejlepší z muziky. Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to přsteku, chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopit.

se zrychlil se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni s nimi ve snech gesta i v činy a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř k obrazu svému, nech mě schořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy nedá.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: A u zpráv vás vítá Lucie Šmídová. Na horách napadne v úterý sníh. V noci začnou vysouvat provizorní most nad koridorem na Orlicko-Ústecku. Filip Salač odstartuje do velké ceny Francie z první řady. Příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Vyšetření krevního markru, které je od letoška součástí preventivní prohlídky u rizikových pacientů, pomáhá odhalit srdeční selhání včas. Může tak zabránit hospitalizaci a vážné problémy oddálit o několik let. Na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který začal v Brně, o tom diskutovali odborníci z celého Česka. U zámrzku na Orlicko-Ústecku začnou v noci na neděli vysouvat provizorní most nad železničním koridorem. Akce je součástí přestavby mostu silnice 1/35. Současný most o délce 28,5 metru bude nahrazen novým, dlouhým téměř 71 metrů. Český motocyklista Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Francie Moto2 z první řady. V kvalifikaci na okruhu Le Mans obsadil třetí místo. Fotbalisté Chelsea v anglické lize ukončili sérii 6 porážek remízou 1-1 v Liverpoolu. Na 9. místě si udrželi naději na pohárovou Evropu.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
2: V neděli bude od rána jasno až polojasno, jen výjimečně mlhy. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: A Lucie Šmídová. Černé skládky stále plní pneumatiky. Čeští hokejisté podlehli Finům. Za porušení požární bezpečnosti v nočních klubech hrozí pokuty. Ojeté pneumatiky se mohou odevzdávat zdarma. Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci většinou prostřednictvím pneuservisu a autoservisu. Zdarma je vybírají i některé sběrné dvory. Například Sokolov zrušil poplatek před 2 lety a podle radnice díky tomu ve městě a okolí černých skládek ubylo. Jak ale informuje Česká televize, v Česku stále končí 20% pneumatik v přírodě anebo u silnic. Za porušení požární bezpečnosti v klubech, barech nebo dalších nočních podnicích hrozí provozovatelům pokuty. Nejvyšší finanční postihy mohou úřady uložit za nedostatky, které ohrožují přímo bezpečnost lidí, jako jsou uzamčené únikové východy nebo neprůchodnost únikových cest. Bezpečnost v nočních podnicích hasiči prověřují po novoročním požáru v baru ve švýcarském horském středisku, při kterém zemřeli 10 lidí. V Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování, mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si 3. porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne svěřence Radima Rulíka čeká na závěr turnaje Švýcarsko.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude od rána jasno až polojasno, jen s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno a teploty příjemné 19 až 24 stupňů. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu.
0: Frekvence 1.
2: Frekvence 1.
0: To nejlepší z muziky.
2: Z muziky.
0: Frekvence 1. Sobotní party mix Frekvence 1.

si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: sebe nesi to sama. Přeber si to sama.
1: Sobotní Party Mix, Frekvence 1.

0: Afrika.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
2: Ty nejlepší aktuální hity.
1: Největší hity posledních let.
2: Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
2: Sobotní party mix Frekvence 1.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek, ale...
2: To za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Sponzorem Časomíry jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Půlnoc. Frekvence 1, zprávy.
2: A u zpráv vás vítá Lucie Šmídová. Na horách napadne v úterý sníh. V noci začnou vysouvat provizorní most nad koridorem na Orlicko-Ústecku. Filip Salač odstartuje do velké ceny Francie z první řady. V příštím týdnu se v Česku poměrně výrazně ochladí. V pondělí na většině území zaprší a vyloučené nejsou ani bouřky. V úterý na horách napadne dokonce poprašek sněhu. Ve středu se pak objeví i ranní mrazíky. Vyšetření krevního markru, které je od letoška součástí preventivní prohlídky u rizikových pacientů, pomáhá odhalit srdeční selhání včas. Může tak zabránit hospitalizaci a vážné problémy oddálit o několik let. Na výročním sjezdu České kardiologické společnosti, který začal v Brně, o tom diskutovali odborníci z celého Česka. U zámrzku na Orlicko-Ústecku začnou v noci na neděli vysouvat provizorní most nad železničním koridorem. Akce je součástí přestavby mostu silnice 1/35. Současný most o délce 28,5 metru bude nahrazen novým, dlouhým téměř 71 metrů. Český motocyklista Filip Salač odstartuje do nedělní velké ceny Francie Moto2 z první řady. V kvalifikaci na okruhu Le Mans obsadil třetí místo. Fotbalisté Chelsea v anglické lize ukončili sérii 6 porážek remízou 1-1 v Liverpoolu. Na 9. místě si udrželi naději na pohárovou Evropu.
1: Frekvence 1.
3: Počasí.
2: V neděli bude od rána jasno až polojasno, jen výjimečně mlhy. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno. Nejvyšší teploty vyšplhají na 19 až 24 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše. Příjemný poslech Frekvence 1.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Let's pretend it's not the end of the world. Ty největší hity posledních let.

0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
0: A mají pořád co rozebírat.
2: Já jsem dneska vylezla z auta s tím, že půjdu do drogérie. Já jsem přišla do té drogérie a já jsem si za boha nemohla vzpomenout, pro co jsem šla.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: Někdo by řekl, že to měkne ten mozek. Ale
2: za chvilku vyteče ušima.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: A Lucie Šmídová. Černé skládky stále plní pneumatiky. Čeští hokejisté podlehli Finům. Za porušení požární bezpečnosti v nočních klubech hrozí pokuty. Ojeté pneumatiky se mohou odevzdávat zdarma. Pro použité pneumatiky musí od roku 2021 zajistit jejich zpětný odběr výrobci většinou prostřednictvím pneuservisu a autoservisu. Zdarma je vybírají i některé sběrné dvory. Například Sokolov zrušil poplatek před 2 lety a podle radnice díky tomu ve městě a okolí černých skládek ubylo. Jak ale informuje Česká televize, v Česku stále končí 20% pneumatik v přírodě anebo u silnic. Za porušení požární bezpečnosti v klubech, barech nebo dalších nočních podnicích hrozí provozovatelům pokuty. Nejvyšší finanční postihy mohou úřady uložit za nedostatky, které ohrožují přímo bezpečnost lidí, jako jsou uzamčené únikové východy nebo neprůchodnost únikových cest. Bezpečnost v nočních podnicích hasiči prověřují po novoročním požáru v baru ve švýcarském horském středisku, při kterém zemřeli desítky lidí. V Česku přibývá psích kadeřníků. Kromě stříhání, mytí nebo fénování, mezi nové trendy patří například terapie červeným světlem pro psy. Cena za návštěvu psího salonu se pohybuje od 500 korun do několika tisíc. Čeští hokejisté podlehli ve druhém utkání na švédských hrách Finsku 2-3 a nenavázali na úvodní čtvrteční výhru nad domácí reprezentací 3-1. Připsali si třetí porážku z posledních 4 utkání v závěrečné přípravě na mistrovství světa. V neděli v poledne svěřence Radima Rulíka čeká na závěr turnaje Švýcarsko.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: V neděli bude od rána jasno až polojasno, jen s výjimečnou mlhou. Odpoledne a večer čekáme postupně většinou oblačno a teploty příjemné 19 až 24 stupňů. Ze zprávy to pro tuto chvíli vše, další opět za hodinu.